Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No?
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, i přesto datum v kalendáři je posledního srpna a startuje poslední den prázdnin, ale s tím se jak se počítalo. Nečekané je teď, 3 minuty před 6 hodinou zpomalení na Slánské sedmičce směrem na Prahu. Před sjezdem na Mělnickou 16 překáží autobus s poruchou a je tam asi 10-minutový zásek kolona od Lotouše. A pokud teď sjíždíte z ústecké dálnice Uzdib, tak pozor na 9, jako na Mělník, kousek za dálnicí boural osobák. Ale koukám, že tady žádné zdržení není, na 9 se spíše brzdí opačně od Mělníka na Prahu před tím kruhákem, co je na Bášť a Měšice. Dobré ráno, pondělí 31. srpen.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkotirky. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky kirky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
1: Radio B. Počasí.
2: Dnes má v první polovině dne převažovat oblačno až zataženo, na většině území zaprší, lokálně i bouřky. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a mraku ubývat a postupně většinou polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami. Teploty 21 až 25, na jihovýchodě a východě až 28 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Cyklista Mas vyhrál 9. etapu Vuelty a upevnil si vedení v celkovém pořadí. Španěl uspěl v jedné z nejtěžších etap letošního ročníku před Onlejem a Rogličem. Jan Hirt je průběžně 22. Čeští basketbalisté porazili v předkvalifikaci mistrovství Evropy Norsko 108-97 po prodloužení. Ve druhém utkání skupiny G si tak připsali první výhru. Při císařském řezu v porodnici na pražské Bulovce hořela 24-letá pacientka. Při snaze zastavit krvácení vzplála od chirurgického přístroje dezinfekce na jejich stehnech, podbřišku a genitálích. Podle deníku N popáleniny 2. a 3. stupně zasáhly asi 15% těla. Na jezeře Most pátrali desítky potápěčů a dobrovolníků po 19-letém mladíkovi, který na začátku srpna během bouřky spadl z paddleboardu do vody. Do pátrání se zapojilo asi 90 potápěčů, drony a speciální podvodní technika. Mladíka se ale najít nepodařilo. A nakonec připravuje se nová dálková cyklotrasa z Boru do Sušice. Trasa dlouhá skoro 130 kilometrů propojí Český les se Šumavou přes Hostouň, Poběžovice, Domažlice, Gdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Více náměstek hejtmana Pavel Čížek.
4: Oni vlastně tyhle silnice nebo ty páteře tak vlastně kopírují silnice první třídy. To jsou ty místa, odkud se ty lidi potřebují někam dostat, který spojují ty větší obce. A teprve potom na to budou navazovat ty cyklostezky nižších kategorií. Ta nejdůležitější část cyklostezek je něco přes 800 km v Plzeňském kraji a už máme hotovo víc než nějakých 250.
2: Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 31. srpna 2026.
1: Classic rock.

Tak ještě jednou zkontrolujeme kalendář. Opravdu je pondělí 31. srpna 2026. Přes námi poslední den letošních letních prázdnin. Ale mám pro školáky dobrou zprávu. V tom školním roce, který začíná zítřkem, kromě víkendů a hlavních prázdnin, budou mít celkem 22 dalších volných dní. A podzimní prázdniny, ty budou od čtvrtka 29. října, pak i v pátek, sobota, neděle, 4 volné dny. No máte se na co těšit. Tak doufám, že hodně pěkných zážitků máte z prázdnin, že jste v pořádku a že se taky těšíte, jak už dneska, ne tedy zítra, ale s denním předstihem, rozjede vejvodák po dvouměsíční pauze tady naši rokovou pátračku. Ano, v 9 hodin startuje roková detektivka.

Tak nejenom Macháč, Kopřiva, Krejčíková, ale i Djokovic neprošel zrádným sítem prvního kola US Open. Čtyřnásobný šampion amerického Grand Slamu prohrál s Argentincem Navonem. A to Nole první dvě sady vyhrál, ale pak ho zradilo zdraví a duel, který se hrál 4¾ hodiny, se pro něj stal fyzickým očistcem. Kromě soupeře bojoval i s žaludeční nevolností a několikrát musel použít košík na ručníky k něčemu, k čemu určený původně nebyl. Djokovic je ze hry a teď v New Yorku začne poslední zápas úvodního dne US Open mezi domácími držitelkami divokých karet Sofií Keninovou a Venus Williamsovou, která z letošních 11 zápasů nevyhrála ani jeden, ale furt to v 46 letech zkouší. Pomstít Macháče ve druhém kole se pokusí Jiří Lehečka, který včera uspěl proti Španělovi Karenu Bustovi a čeká ho tedy přemožitel Tomáše Brit Samuel. Druhé kolo uhrála i Karolína Plíšková, která proti Belgičance Adamkelové dokázala utéct z matchbolu. A přestože prohrávala 2-6 a 2-5, tak dokázala ten zápas otočit. Po tenisu Krucipisk na rádiu Bí.

Od západu se k nám dostává bouřka, takže tolik varování pro ty, co nás poslouchají v Chebu. Na Karlovarsku za pár okamžiků už to tam máte. Na teploměru máme hodnoty od nějakých 13 po 17 stupňů. Koukám dokonce v Brně, teploměr ukazuje 18. No a před námi je pondělí posledního srpna 2026 s proměnlivou oblačností. A s tím, že odpolední hodnoty dosáhnou na 22 až 26 na jihovýchodě republiky a východě bude až do 28 stupňů. A kdybychom rychle prolétli ten týden, který nám dneškem startuje, tak musím říct, že se to příliš měnit nebude. Nejtepleji by mělo být v pátek, kdyby mělo být až 28 stupňů, s tím, že o víkendu zase kousíček ty teploty půjdou dolů, ale především o víkendu budeme připomínat, že 5. to znamená v sobotu by to bývalo 80 let od narození, nebo je to 80 let od narození Freddieho Mercuryho. Tak on tyhle ty kulatiny už sice oslavit i nemůže, ale my tady na ně a kapelu Queen v hojném v sobotu a v neděli zavzpomínáme.

ITáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Končí prázdniny a začíná nová uzavírka u D1. Už půl hodiny se nedá z dálnice z Prahy na Brno sjet na Velkou Bíteš na 162. kilometru. Na hodinách je 6:30, čas na naši společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má v první polovině dne převažovat oblačno až zataženo, na většině území zaprší, lokálně i bouřky. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a mraku ubývat a postupně většinou polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami.

0: velvyslanec při NATO David Konecký říká.
1: Míra odstrašení je dostatečně silná, to znamená, já ten konflikt nepředpokládám, ale zdůrazňuju, že k tomu, abychom se téhleté situaci vyhnuli a to bezpečnostní prostředí je teda bezprecedentně změněné a ta úroveň té hrozby je bezprecedentní, tak musíme učinit určitý kroky, aby to naše odstrašení bylo efektivní. Kontinuální aktivita v aliance, která je v této chvíli nastavená.
0: Začal tisk volebních lístků pro podzimní komunální a senátní volby. Břeclavská tiskárna na jejich výrobu spotřebuje stovky tun papíru. Google mapy zatím pro americké uživatele změnily název jezera Ontario na Lake America. Reagují tak na pojmenování, které používá americký prezident Trump. A nakonec email.cz nasazuje do mobilní aplikace vlastní umělou inteligenci. Pomůže se shrnutím dlouhých e-mailů a navrhne vhodný předmět zprávy. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
2: Radio B. Classic Rock.

Dobré ráno, školní rok startuje až zítra, ale už dneska za necelé 2,5 hodiny po dvouměsíční dovolené otevírá detektivní kancelář Rádia Beat. A pan vedoucí Vejvoďák má dnes jako odměnu pro vítěze rokové detektivky světoznámý debutový román italského spisovatele a filozofa Umberta Eka Jméno růže. Detektivka od 9. Jméno Jaroslav Císař, to si myslím, že už z vysílání Beatu znáte, je pondělí, takže i dnes nám naservíruje od 7. večerní krásné nálezy a dneska to budou kuriózní a já si myslím, že hodně často neznámé cover verze slavné liverpoolské čtyřky, tedy kapely Beatles. Po Jaroslavu Císařovi dorazí Ota Seman, s ním můžete vyprávět až do 23., kdy tady studio předá Martinovi Vysušelovi, který uzavře den s 11 písniček, které spojuje divočina Wild. A jako první o té 23. pustí dnešního oslavence, Van Morrison má dneska 81. Tak já se teď zaměřím na dalšího, co se narodil posledního srpna, a to před 78 lety. Dneska má taky narozeniny zakladatel, kytarista a hlavní skladatel německé kapely Scorpions Rudolf Schenker.

To víte, že Scorpions dostali za tuhle písničku čočku, že je nemálo podobná skladbě Simple Man od Lynyrd Skynyrd. Klaus Meine se svěřil, že život rockové hvězdy na cestách, že to není jenom mejda na srandičky s faninkami, ale že to bývá i dost údavné, konkrétně tam padla zmínka o nekvalitním jídle a marné snaze dovolat se milované osobě zrušné hotelové linky. Tak do beatu vede i v den 78. narozenin kytaristy Rudolfa Schenkera číslo 210. 32, 33, 34, kdybych vám mohla s něčím být nápomocna, anebo případně, kdybyste chtěli sdělit rockerům postřehy z pondělní dopravy. Posloucháte Rádio Beat, po Scorpions zůstáváme na německé scéně s kapelou Accept.

Dobré vyhlídky do dnes započatého týdne. Nesmutněme nad tím, že končí letní prázdniny, byly tady 2 měsíce. Raději se těšme z toho, že v pátek vychází okolo partie Wolfa Hoffmanna nová deska. Její název je Germánští titáni 1976 až 26, tedy 2026. Jde o bilanční album, na kterém najdeme 19 nově pojatých a znovu nahraných klasických hitů kapely Accept, které pokrývají 50letou historii tohoto bandu. A mimochodem na té desce je až 50 hostí a například Kirk Hammett nebo Rob Halford, Matthias Jabs nebo třeba Mickey D. V pátek nová deska kapely Accept, dneska je pondělí posledního srpna a za 9 minut bude 7.

parťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: dálnici na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin a na ústecké dálnici na Prahu těsně před mostem přes Vltavu na 17. kilometru srazilo auto divočáka. Pokud budete z D8 sjíždět na kilometru 18., tak opatrně. Jak je kolem Nové Vsi 16. z Mělníka na Slaný zahuštěná, tak se dělá kolona už na sjezdu z dálnice. A na D1 z Prahy na Brno mezi Humpolcem a Jihlavou stojí na 100. kilometru u kraje porouchaná dodávka. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
3: Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes od ranních do dopoledních hodin se postupně od západu zatáhne a zaprší, lokálně i bousky. Kolem poledne má od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a mraku ubývat. Teploty 22 až 26, na jihovýchodě a východě 28 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalové derby jednoznačně ovládla Slavie. Vítězství sešívaných na Letné sledoval Petr Plintovič.
5: Vítězství Slavii zařídili cizinci. Míč do branky dostali Novák, Šturm a Ajaosi. Slavia vyhrála 3-0 a po šesti kolech vede bez porážky neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Sparta je až sedmá. Sešívaní na Letné zvítězili téměř po šesti letech.
4: Bezplatné prohlídky včera přilákaly na hrady a zámky po celé republice tisíce lidí. Někde byly kapacity vyčerpané, část rezervovaných míst ale zůstala nevyužitá kvůli těm, kteří nedorazili. Správci proto vyzývají k včasnému rušení nevyužitých rezervací. Na stavbě Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje budování mostů, tunelů a protihlukových valů. U tunelu na Vysoké už jsou tubusy a staví se také křižovatky u Dubče a Říčan. Hotovo má být ve druhé polovině roku 2028. A nakonec síť Coop má v Česku téměř 130 automatizovaných prodejen s nepřetržitým provozem. Jejich počet dál roste a obchody v turistických lokalitách mají během sezony výrazně vyšší tržby. V Neratově jsou například o více než 70% vyšší než mimo sezonu. To byly zprávy a po nich si dáme Yes.
3: Radio B. Classic Rock.

Nevím, jestli jste to během prázdninových cest zaregistrovali, ale v létě vyšlo 24. album právě kapely Yes, kterou jsme doposlouchali na beatu. Jmenuje se Aurora a kapelu na této novince doprovází i 60-hlavý Český národní symfonický orchestr. Tak já vás teď vyprovodím na náš web, na stránku radiobeat.cz, kde jsou taky desky. Desky v nabídce v anketě o půlnoční alba, 6 položek, všechno domácí značky od B. Třeba je tady takový Aleš Brichta, nebo třeba kapely Brutus, BSP, Blue Effect, Bluesberry, a nebo taky kolínská Verbež v podání kapely Blue Bucks. Dvě desky, které dostanou nejvíce hlasů příští týden v našem vysílání, tak jsem zvědavá, co vyberem.

0: 11. turnaj Evropské šipkařské tour vyhrál Brit Ross Smith. Ve včerejším finále v Budapešti porazil létajícího Scotta Andersona jasně 8-2. Jediný Čech David Písek, přezdívaný Štěrk, který se do turnaje dostal přes kvalifikaci, prohrál již v prvním kole. A fanoušci šipek dobře vědí, že další turnaj už od pátku hostí Praha. Dneska je pondělí, posledního srpna. Další sportovní informace přidává Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Automobilový závodník Adam Lacko vybojoval v závodě mistrovství Evropy tahačů v Mostě třetí místo. Martin Doubek pak skončil třetí v kategorii Open seriálu NASCAR. Adam Ondra obsadil na mistrovství Evropy v lezení na obtížnost čtvrté místo. Stejnou pozici mezi ženami vybojovala Tereza Širůčková, Michaela Smetanová skončila šestá. Biker Thomas Pidcock získal ve Val di Sole po druhé titul mistra světa v cross country horských kol. Nejlepší z Čechů Ondřej Cink obsadil 27. místo. Mistryní světa mezi ženami se poprvé stala Švýcarka Frejová, Češky Holubová a Tvarušková skončily ve čtvrté desítce. Dnešní první sportovní události máme tímto za sebou, další pro vás připravujeme na Beatu už za hodinu.

Jenom pro Ivánka, k muzice Beatles se na Beatu ještě dneska dostaneme po 19. hodině. Jaroslav Císař do dnešních krásných nálezů připravil speciální covery Liverpoolské čtyřky. A například jednu písničku odprezentuje i můj oblíbený pianista. Hráváme si tady ho třeba s kapelou Yes, Mr. Rick Wakeman. Pokračovat teď budeme s Michalem Prokopem a s kapelou Framus Five se skladbou Ty z kámen. Pokud ty máš nějaký vzkaz pro kolegy býťáky na čtyřech kolech, víš o nějakém záseku v pondělní dopravě 7 minut před půl osmou, linka do Beatu 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30, na D1 u Rohlenky sice omezení skončilo, ale i tak dneska je tam znát ranní špička z Vyškova na Brno z 212. kilometru. Když už zmiňuji D1, tak ode dneška se nedá sjet z Prahy na Brno na Velkou Bíteš na 162. kilometru. A ještě vám povím, že příjezd do Liberce od Turnova se seká u Dlouhého mostu a v té koloně ještě Ťukanec. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
4: Hergot, to jsem se...
5: No, vidíš...
6: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Dnes od ranních do dopoledních hodin se postupně od západu zatáhne a zaprší, lokálně i bousky. Kolem poledne má od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a mraku ubývat. Teploty 22 až 26, na jihovýchodě a východě 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Basketbalový pivot Martin Kříž ukončil reprezentační kariéru. 33-letý hráč Slavie se rozloučil v Praze duelem před kvalifikace mistrovství Evropy proti Norsku. Naši zvítězili 108-97 po prodloužení. Pečivo, mouka i těstoviny mohou už na podzim zdražit. Cena potravinářské pšenice od června vzrostla až o 20% a rostou také náklady na energie, dopravu a mzdy. Soudní zapisovatelku obžalovali z dlouhodobého pronásledování plzeňského soudce. Téměř 7 let ho prý kontaktovala telefonicky i e-mailem, vyhledávala jeho blízkost a sledovala ho při cestách do práce i domů. V krkonošském Harachově dnes začíná oprava hlavní silnice procházející centrem města. Práce potrvají do 20. října a po zimní přestávce budou pokračovat i příští rok. Místostarosta Tomáš Ploc říká.
8: Letos se budou dělat 2 etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na Lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od Lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
7: A nakonec NASA vyslala do vesmíru nový teleskop Nancy Roman. Jeho úkolem bude hledat exoplanety a studovat temnou hmotu a energii. Projekt za zhruba 84 miliard korun odstartoval z Floridy. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Vláďa Mišík s textem Lensouna Hughese v překladu Jiřího Vali. Román Jméno růže v překladu Zdeňka Fríborta v aktualizovaném rozšířeném vydání od vydavatelství Argo můžete vyhrát po 9. na rádiu Beat. Ano, Vejvoďák se po prázdninách vrací s rokovou detektivkou. A propo Jméno růže. Umberto Eco jednou přiznal, že úvodních 100 stran plných hustého historického kontextu a latinských frází napsal schválně obtížně. Chtěl, aby ta kniha fungovala jako pokání a čtenář se tím musí prokousat, aby byl vhoden vstoupit do labyrintu děje tohoto románu. Takže my vstoupíme po prázdninách do rokové detektivky úderem 9. hodiny. Teď máme 3 minuty před 7:45. Nachystána je kapela Whitesnake, ale žádný z jejich velkých hitů. Já jsem s dovolením sáhla po desce, která vyšla v roce 2008. Jde o album, které se jmenuje Good to be Bad. A byla bych ráda, kdybyste se zaměřili na kytarista, na kytaristy, ono jich je tam teda vícero, tak konkrétně jde mi o Američana Reba Beache, který má taky dneska narozeniny. Narodil se posledního srpna v roce 1963.

Doufám, že David Coverdale, který byl vleklými zdravotními nepříjemnostmi donucený dloni do důchodu, zažívá ony nejlepší roky života, best years. Jak jsem říkala, z kytaristů, kteří ho teď z Vikings doprovázeli, jsem prosila upřít pozornost na Američana Reba Beache, který má dneska 63. narozeniny. Hráváme si ho tady i s kapelou Dokken, kterou byl součástí asi 4 roky. Momentálně působí v kapele Winger. A jednu dobu taky hrával s Bobem Dylanem a když se chtěl před ním namasírovat a ukázat mu rap, co všechno jako se svojí kytarou umí, tak Bob Dylan mu pak vymyslel přezdívku a říkal mu Mr. Veme Bar, tedy mistr nebo pan Vibrapáka. Na beatu pokračujeme se Scottem McKenziem. Pro Pavlínu, co má dneska svátek.

0: telefonu, prosím, že jenom pražský okruh z D1 na Plzeň, kolem té Jesenice, jak je to tam omezení, tak tam to jede v pohodě, ale začíná regulace tunelů. Takže já jsem teďko nejížděl u Břežan a stálo se, ale tak nějak jako s tím počítám.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: 29 let od tragické dopravní nehody princezny Diany v Paříži si pojďme říct, že kousíček od Pisáreckého tunelu v Brně se srazil náklaďák s osobákem. Ta rána, ta je na Bauerově ulici na úrovni parkoviště Pisárecké arény. V pražských Kobylisích se plní Zenklova ulice směrem do centra před nájezdem na Libereckou nebo v Holešovičkách. Tam, co je zastávka Vychovatelna, tak tam překáží nehoda dvou osobáků a kolona se táhne přes ulici Nad Šutkou i Horňáteckou. Býťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Kolem poledne má od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku případných srážek a mraků ubývat. Teploty 22 až 26 na jihovýchodě a východě 28 stupňů. Zítra nejprve slunce, přes den až oblačno, v severní polovině ojediněle zaprší. Teploty 20 až 24 na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Prvním kolem tenisového US Open prošly z pětice Čechů jen Karolína Plíšková a Jiří Lehečka. Vypadly Krejčíková, Macháča, Kopřiva. Skončil také čtyřnásobný šampion Djokovic po prohře s Argentincem navonem. Testování 150 na části dálnice D3 bude pokračovat do konce roku. Vyšší limit částečně snížil počet řidičů překračujících rychlost v pravém pruhu, ale v levém dál jezdí rychleji více než 40% řidičů. Zároveň na úseku stoupla nehodovost. Arménie umožní vstup Rusům, kteří chtějí odejít ze země kvůli obavám z možné mobilizace. Prý budou zemi vítáni a mohou tam zůstat, dokud se nerozhodnou vrátit. A nakonec fanoušci letectví se těší na zítřek.
2: Finance se využijí na detekci bezpečnostních rizik, organizaci příchodu a odchodu diváků a také na monitoring pohybu rizikových skupin. Připomeňme, že minulý souboj pražských celků musel být po vniknutí fanoušků na hrací plochu ukončen za stavu 3-2 pro Slávii. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 31. srpna 2026 a dáme si Guns N' Roses.

Tuhle skladbu hráli Guns N' Roses před 35 lety posledního srpna v Londýně ve Wembley a to byl poslední koncert spolu se zakladatelem a kytaristou Izzym. Společně vybíráme dvě desky, které si příští týden pustíme tady na Beatu celé. Anketu najdete na stránce radiobeat.cz a tentokrát mezi Bčkaři, myslím tím mezi interprety od B, hledáme v našem domácím rybníčku. Tak, nejmladší deska, která tady je, tak ta vyšla v roce 2008, jmenuje se Blues je třeba a je od Bluesberry. Nebo můžete dát svůj hlas verbeži kolínské kapele Bluebacks. Nebo třeba Gorille od Brutusu. No a je tady též Svět hledačů od Blue Effectu, Ota Baláš for Kamil Střihavka, By Assistance Michal Pavlíček a nebo Růže pro Algernon od Aleše Brichty. Takže 6 desek, jenom dvě, které dostanou nejvíce hlasů příští týden celé v našem vysílání.

0: 8 hodin a 16 minut posloucháte Rádio Beat. V New Yorku je po druhé raní, ale to je město, které nikdy nespí, a tak není divu, že se tam teď lidi trousí z tenisu. V rámci úvodního dne US Open viděli zvracet a prohrát Novaka Djokoviče a před chvilinkou skončil i pokus o první letošní výhru Venus Williamsové. Tak ta nastoupila už po 26. v hlavní soutěži US Open, ale prohrála hned na úvod s krajankou Sofií Keninovou. Nehrála Venus úplně špatně, ale nevím, jestli má smysl ještě takhle dále protahovat kariéru. No to je prostě její věc, ten výsledek 2-6 a 6-7, tedy z pohledu Venus Williamsové. Já už teď vidím Šimiho.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Rallyjezdec Pajary vyhrál paraguajskou rally a v mistrovství světa si připsal třetí vítězství za sebou. Pilot Toyoty porazil Novozelanďana Perona o 26 sekund. V čele šampionátu zůstává Evans. Judista Adam Kopecký v Lozán na čtvrtý bronz z turnaju Grand Slam nedosáhl. V kategorii do 90 kilo po třech vítězstvích prohrál semifinále i následný zápas o třetí místo. Renata Zachová tam skončila čtvrtá. Golfistka Sara Kousková obsadila na Irish Open druhé místo, za vítěznou Jihoafričankou Alexandrovou zaostala o 3 rány. To byly menšinové sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Šert na koze jel a vy pokud byste rádi vyrazili na některý z koncertů Kabátů, to turné startuje už za 3 týdny, tak pozor, některé baráky už jsou plné, třeba jeden z brněnských termínů. Jak to vypadá s příjezdy do Brna teď 2 minuty před 8:30? Od Vyškova před Rohlenkou je 10minutový zásek od Slavkovské přípojky od 212. kilometru. Na dálnici od Bratislavy se zaseknete na 3. kilometru u Olympie a od Svitav před Lipůvkou je 1/4hodinová kolona z Lažan. Do Prahy jsou příjezdy bez mimořádných záseků, ale opatrně na Slánské D7 za Slaným na 13. kilometru boural osobák, taky na D5 z Plzně na Prahu za Mýtem na 47. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Miláčku, pojď sem.
4: Ale když já nevím.
3: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, Miky na beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Radio Beat. Počasí.
5: Dnes má v první polovině dne převažovat oblačno až zataženo, na většině území zaprší, lokálně i bouřky. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a mraku ubývat a postupně většinou polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami. Teploty 21 až 25, na jihovýchodě a východě až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Motocyklista Filip Salač nedokončil velkou cenu Aragonie třídy Moto 2. Kvůli poranění palce na levé noze odstoupil v 7. kole, přesto zůstává v průběžném pořadí mistrovství světa 8. Severoatlantická aliance podle některých v tuto chvíli nevidí bezprostřední hrozbu ruského útoku. Český velvyslanec při NATO David Konecký říká.
6: Míra odstrašení je dostatečně silná, to znamená, já ten konflikt nepředpokládám, ale zdůrazňuju, že k tomu, abychom se téhleté situaci vyhnuli a to bezpečnostní prostředí je teda bezprecedentně změněné a ta úroveň té hrozby je bezprecedentní, tak musíme učinit určitý kroky, aby to naše odstrašení bylo efektivní. Kontinuální aktivita v aliance, která je v této chvíli nastavená.
5: Začal tisk volebních lístků pro podzimní komunální a senátní volby. Břeclavská tiskárna na jejich výrobu spotřebuje stovky tun papíru. Google Mapy zatím pro americké uživatele změnili název jezera Ontario na Lake America. Reagují tak na pojmenování, které používá americký prezident Trump. A nakonec email.cz nasazuje do mobilní aplikace vlastní umělou inteligenci. Pomůže se shrnutím dlouhých e-mailů a navrhne vhodný předmět zprávy. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Klasik rock.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 27. Chorvatsko. Rok 2001. Štefenek.
2: Přišlo naše první hraní mimo republiku. Ne, že by o nás byl v zahraničí na stadionech takovej zájem, ale podepsali jsme smlouvu s čertem schovaným v jednom chorvatském kempu. To bylo tak, že jedna podnikavá parta kámošů vymyslela projekt s přitažlivým názvem Léto s kapelama. Prostě festiák u moře, kam v týdenních turnusech naváželi kapely a jejich fandy, kteří si za několik tisíc zakoupili lísky na tenhle cirkus. V ceně byla doprava autobusem do kempu v Chorvatsku, ubytování, polopence s možností oběda a každovečerní koncert na mořské pláži. Znělo to hodně dobře. Našeho zájezdu se kromě nás zúčastnili kapely Divokej Bill, Lety Mimo a taky Švihadlo, který tenkrát bylo oproti zbytku starší a zkušený dlouho hrající těleso. Jinak jsme všichni spíš teprve začínali a moc se mezi sebou ještě neznali, což se začalo měnit hned při nástupu do autobusu, kde kolovali lahve s alkoholem. Legendární to začalo bejt vlastně hned při samotném odjezdu, když řidič viděl, co mu nalezlo dovnitř a tak zařval, že jestli bude někdo kouřit, tak zastaví, všechny vyháže a zájezd končí. Autobus se rozjel, aby asi za minutu prudce zabrzdil u krajnice, protože už to prostě vzadu někdo nemohl vydržet a zapálil si. Nikdo se nepřiznal a následovalo úspěšné přemlouvání řidiče, zvláště od dívčího osazenstva, aby se jelo dál, že už se to nestane. A tak autobus asi za 20 hodin průběžného brždění a úspěšného přemlouvání dorazil do cíle. Chorvatský kemp byl daleko za malým městem Tisno a co do počtu hvězdiček se tak trošku rovnal hotelu v indickém slamu. Na útesu stály nějaký boudy a starý vojenský stany, dole pod útesem u moře byla jídelna s kuchyní, hřiště na beach volejbal a velká betonová budova se zatlučenýma oknama. Byla to konoba, neboli kalírna, kde vevnitř bylo jen pár školních lavic a bar, na kterým člověku odpadly starosti s tím, co si má dát. Měli totiž

jenom rakii. Krutě levnou a hnusnou rakii, nalejvanou z velkých plastových barelů do malých plastových kelímků. Nehledě na to, že většina účastníků dorazila na místo už hodně vykalených, tak hned první seznamovací večírek byl povedený. Lidi se postupně scházeli v konobě, kde zjišťovali, že si nemůžou dát svý oblíbený pivo, víno, rum s kolou, gin tonic a podobně, protože mají jen a pouze rakii. Nikomu se do ní ze začátku nechtělo, stačilo si čuchnout a smrad připomínající lepidlo byl dostatečně odstrašující. Nicméně den zhasínal, hudba se valila z repráků, takže co? Takže se všichni začali překonávat a tu rakii do sebe hromadně obracet. Pilo se do rána, pak šlo 300 lidí na chvíli spát a po probuzení bylo poledne a všem hučelo v hlavě. A konoba už měla samozřejmě otevřeno, to znamená, že tam hrála nahlas hudba a lidi si chodili pro rakijový vyprošťováky, ze kterých se ale spíš stával základ nový kalby. Kdo nepil, ten ležel na zádech v černých brýlích a nehejbal se. Večer proběhnul první koncert, všichni už byli opět v náladě, včetně kapel. Systém byl takovej, že ze 4 hráli každý večer 2, což se pak střídalo. Po koncertě pokračovalo párty do rána v konobě a opět ve velkém stylu. Další den se opakoval stejný scénář a tak to šlo až do konce celý týden. Koncert, smršť rakí do svítání, spánek, moře, vyprošťováky, záda, černý brejle, koncert a tak pořád dokola. V kempu nebylo moc co dělat, ani nešlo jen tak utíct, protože moc atrakcí okolí nenabízelo a navíc tady nikdo neměl auto a tak většinou lidi byli v konobě, kde kalili rakii a vymýšleli blbosti. Atmosféra byla dostatečně výživná. Když se člověk opije tvrdým a nekvalitním alkoholem jednou, má možná brutální kocovinu. Když to dělá systematicky každý den, začne mu to líst za chvíli na mozek. V polovině zájezdu bylo znát, jak se chemický složení té nekvalitní rakie projevuje na lidech. Účastníci zájezdu s názvem Léto s kapelama začali mít fleky, dementnět a chovat se jak zvířata, a to v čele s těma kapelama. Svůj podíl viny na to měl i hlad, neboť blafy, co vařili v kuchyni, se většinou nedali žrát. Ukázalo se, že je to tím, že i ty kuchařky tady tu rakii kalej od června, kdy Léto s kapelama začalo. Teď byl srpen, oni byli úplně apatický a když jsme si stěžovali, jakože jsme si stěžovali furt, tak mlčeli a ani nemrkli svýma průhlednýma očima. Všichni jsme často vyhazovali svoje porce jídla do popelnic hned vedle jídelny, který se ten rok ještě nevyvážely, takže ovosy bylo postaráno. Ke konci zájezdu se kolem konoby potácilo poměrně dost fyzicky i duševně zdevastovaných figur, který ochraptělým hlasem objednávali další a další rundy rakí, protože už to bylo úplně jedno. Lidi si z koncertů užili asi jen švihadlo. Jejímž členům se jako jedním z mála dařilo s vodům rakijových večírků alespoň v rámci možností vyhejbat. Vystoupení zbylejch kapel byly postupem času opravdu různý kvality. V den odjezdu jsme kalili s bilama a leťákama od rána a už nevíme proč, ale ulítli jsme si na písničce Co jste hasiči a na naší hymně Kde domov můj. Zpívali jsme je nahlas několik hodin dokola, pak už jenom proto, že to štvalo ty, co s náma nespívali. Což byli ty lidi, co si na nás koupili ty lístky. Nejdřív nám jenom nadávali a když to nepomohlo, tak začali sbírat kameny a házet je po nás, jak po dotěrných psech. S velikou pravděpodobností nás všichni v ten den přestali poslouchat. Byl to trochu neslavný konec nejdelšího mejdla v dějinách naší kapely. S klukama z Bilů a Letů mimo jsme si už na začátku zájezdu padli do oka, ten týden propařili tak nějak dohromady a pravděpodobně tady v Chorvatsku vzniklo naše dlouhodobé mezikapelní přátelství. Loučili jsme se tam s tím místem tenkrát hrou na fackovanou, která spočívá v tom, že kdo je nejblíž, dostane facku. Ale brzo jsme se zase viděli a v dalších letech toho spolu dost prožili, včetně dalších dovolených, večírků nebo vzájemných hostovaček na koncertech a desk.

hrají v pátek v amfiteátru zříčeniny Valečov spolu s Mňágou, v sobotu na Víravském letním parketu i na náměstí v Žadci na Dočesné. No, tak v neděli stihneme Elise, Johna a Joa, nebo Johnnyho a Joa. Na Prahu se totiž v neděli řítí hollywoodští vampíři.

Hej ty duše rock'n'rollu, za 10 minut bude 9 a po dvouměsíční dovolené se do práce vracejí i rokoví detektivové. Vejvoďák už má nápovědy pro první poprázdninovou pátračku nachystány, no a má i cenu, a to je román Jméno růže.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Dopravu 3 minuty před 9 začnu počasím a varováním, abyste v těch vydatných liácích, co místy jsou, někam neuplavali mimo jízdní pruhy. Jako šofér na D5 z Plzně na Prahu za mýtem na 47. kilometru. A novou ránu máme na plzeňské dálnici i opačně z Prahy u Loděnice na 10. kilometru. V liáku se taky vyšetřuje bouračka na D7 směrem na Prahu, zaslaným na 13. kilometru. Tak pozor, aby se z vašeho vozidla nestalo plavidlo. Já už mažu, za chviličku vejvoďák a první poprázdninová roková detektivka. Úspěšné pondělí.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Kolem poledne má od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku případných srážek a mraku ubývat. Teploty 22 až 26, na jihovýchodě a východě 28 stupňů. Zítra nejprve slunce, přes den až oblačno, v severní polovině ojediněle zaprší. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Cyklista Mas vyhrál 9. etapu Vuelty a upevnil si vedení v celkovém pořadí. Španěl uspěl v jedné z nejtěžších etap letošního ročníku před Onlyma Rogličem. Jan Hirt je průběžně 22. Tento týden budou teploty většinou kolem 23, 24 stupňů, na jihu Moravy má být tepleji. Dnes může pršet, v dalších dnech už jen ojediněle. Naše ekonomika sice loni rostla rychleji než průměr Evropské unie, státní dluh Česka ale vzrostl na 3,7 bilionů korun. Dnes to oznámil nejvyšší kontrolní úřad s tím, že budoucí konkurenceschopnost země ohrožují nízká produktivita práce, vysoká energetická náročnost a stárnutí populace. A nakonec připravuje se nová dálková cyklotrasa z Boru do Sušice. Trasa dlouhá skoro 130 km propojí Český les se Šumavou přes Hostouň, Poběžovice, Domažlice, Gdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Více náměstek hejtmana Pavel Čížek.
3: Oni vlastně tyhle silnice nebo ty páteře tak vlastně kopírujou silnice první třídy. To jsou ty místa, odkud se ty lidi potřebují někam dostat, který spojují ty větší obce. A teprve potom na to budou navazovat ty cyklostezky nižších kategorií. Ta nejdůležitější část cyklostezek je něco přes 800 km v plzeňském kraji a už máme hotovo víc než nějakých 250.
2: To byly další zprávy, po nich Vejvoďák otevře svou detektivní kancelář.
4: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Have you beat?
1: Já jsem Vývoďák, přeju vám hezký den po 2měsíčních prázdninách, ale ještě stále o prázdninách, nikoliv jak ve školním roku, startuje detektivka v úplně nové sezóně. Jsem zvědav, jak si poradíte s tou první detektivkou po 2měsíční pauze. Zase tak těžké to nebude. Ve hře je celkem příjemná knížka, která je jedna z nejtlustších, kterou tady máme. Je to Jméno růže od Umberta Eka. Pozor, Loša a jiní, neplesi Cirkus Umberto a Umberto Eco. To jsou dva úplně jiné terminusy, technikusy. Navíc tahle knížka Jméno růže je aktualizovaná a má rozšířené vydání. To znamená, podle mého laického soudu je tam ještě o jednoho zamordovaného mnicha, tím, jak si volizovali, že jo, ty prsty a tu otrávenou knížku, že jo, v tom bludišti, tak možná, že tam ještě něco navíc. Kdo byste chtěli tuhle knížku, musíte jako první přijít na to, podle nápověd a indicí, jakou Hergot kapelu, a to jsem na vás hodný, že neříkám interpreta, ale rovnou tedy skupinu, hudební kapelu dneska hledáme. První nápověda, první indicie je nádherně v češtině připravená, je to z toho úplně vyskakující ten název té kapely, ale je třeba na to pochopitelně přijít. Indicie a nápověda číslo 1.

Neznámý kluk, první polibek, 210, 32, 33, 34. To je telefonní číslo, kdyby někdo pátral už po tomhle.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu B.
2: A jo, jasné až příliš, buď to je to jasné tedy všem nebo většině, tak jak se slyšíme mezi sebou, anebo je to zatím jasné jenom mně, to zjistíme. 210 32 33 34 rádio, prosím.
3: Ahoj, Pepo.
2: Pepo, tebe jsem neslyšel, řekni to přesně, 2 měsíce.
3: Nová růže.
2: Jo, nová růže, to by eventuálně mohlo být. Podle jméno růže jsi si jako to vyprojektoval do nové růže. Zatím je to Pepo blbě. Jo?
3: Ahoj.
2: Ahoj, ale ten se nezměnil, ten kluk, jo? 7 slov a to 7. vždycky tady pozdrav na konci. Kdo je další? Rádio Beat, prosím. A to se taky nezměnilo, že vždycky se tam objeví nějaký mlčok teda. Je tam někdo, nebo jo?
4: Jo, Martin.
2: Nazdar, Martine, udělej 20 kroků.
4: Já bych to pěknul na Luciu, tak baba.
2: Chtěl jsem ti říct, že jde 20 kroků od bedny, aby tě to nebralo tu zpětnou vazbu. A koho, že jsi typoval?
4: Lucie.
2: Lucie, to je úplně blbě, zatím, čau, ahoj. Tak někdo jiný, kdo by se do toho položil jako trošku víc a pečlivěji? Rádio Beat, prosím.
4: Nazdar, aby vodňáku, takže mi krásně skoro.
2: Nazdar, tebe jsem čekal, Johnny. Krásné, dobré, srpnové stále ještě ráno, jo. Tak komu, co, proč?
4: No, já jsem tam poslouchal Dáti ruku, tak mě napadá jednoruký bubeník, tak jde Flat Word.
2: Já jsem tam zase slyšel první polibek. Pamatuješ si na svůj první polibek, Johnny?
4: Člověče, už asi ne.
2: Ne? A dokážeš si představit, co tak jako člověk, kdy, úplně ten první polibek, fakt ten první, jak si ho zkoušíš ještě do dlaně předtím, jo?
4: Tak teďka člověče, nevím, co bych měl zkoušet.
2: Jo, no, a to je právě ta kapela, tak zatím, měj se, čau.
4: Jo, ty taky, měj se krásně, ahoj.
2: Tak to byl Johnny z Krásenska, teď se ozývá, to je jak když normálně jste doteďka byli zalezlí někde v kanálu a teď vylejzáte zpátky po těch 2 měsících. Rádio Beat, prosím.
5: Tady Adéla.
2: Ahoj Adélo, máš mladý hlas, ty jdeš zítra do školy anebo už jsi v práci?
5: Ježíš, mě už bude 25, ale jedem na dovolenou.
2: Ty už 25, tak to už je konec, no, to je.
5: To už
2: to počítáš, no, jasně, no, přesně. Tak koho hledáme, Adélko?
5: Já volám do svého kluka, ale prý jsou to kysáci.
2: Prostě věřit svýmu klukovi, že ten první polibek jako může směřovat ke skupině Kiss, jako polibek a Kiss, ale není to tak, je to jiná kapela a vy už máte asi první polibek za sebou, že jo, se svým klukem.
5: Už to budou 4 roky za chvilku.
2: No ale to zase není tak dlouho, takže si na to pamatuješ, jaký to bylo poprvé.
5: No? Asi jo.
2: Ok, tak tady je druhá nápověda, druhá indicie, kde to taky potřebuješ, jo, když to chceš správně hrát. Tak zatím, čau, ahoj.
5: Zatím.
6: Ahoj. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má 2 části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. 4, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. Pětkou vzpomenu na 5 panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky.
2: Tak tady těch čísel a karet bylo ještě trošku víc. Doufám, že se v tom ještě orientujete. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Zatím tedy pár pokusů bylo, ale kapelu, kterou hledáme, ještě nemáme. Dvě nápovědy už byly ke slyšení v éteru. Číslo je stále stejné, tedy 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
4: No nazdar, kdo jiný? Zelený z Liberce, čau.
3: Tebe neznám, ale představ se, identifikuj se.
4: Ale zelený Loša, dobře. Čau, Adelko, čau, děkuju.
3: No, vy se také zdravíte navzájem. Tak Lošo, jaká je tvoje, když už tedy kysáky už byly, nebo...
4: Hele, mě políbila můza.
3: Ano.
4: A mě můžou líbat jenom kysáci, no to je, já vím, že Adelka je taky hádala, to mě nezajímá, prostě kysáci, dlouhý vlasy, první polibek, neblbní.
3: Jo, takže ty i přesto, že jsi slyšel, že kys to nejsou, tak voláš, aby si nám řekl, že
4: no,
3: to
4: jasně,
3: jsou kys.
4: Uznej mi to, nebo uvidíš, no, ale... ty mě nakazil v Turnově.
3: Co mám dělat, ale tak ti to uznávám, no tak jsou to kysáci, no jí jsem to samozřejmě nemohu
4: znát. Jo, tak juchu, knížku jasně. Pošli a nazdar.
3: Tak, to byl Loša. Někdo, kdo má trošku jako jinou představu o tom, která kapela by to mohla být, jako úplně jiná? Rádio Beat, prosím.
5: Čau.
3: Nazdár, ty jsi kdo?
5: Ta detektivka běží pořád.
3: No, hele, zatím jsem to neukončil, jo, ale už k tomu směřujeme pomalu. Jak je to dneska s tou kapelou, kterou hledáme?
5: Já volám za tátu, myslíme, že je to Brutus.
3: Brutus, no Brutus byli v té první indicii, to byla skladba první polibek od skupiny Brutus, ale pravidla, nebo neděláme to tady tak, že bychom hráli nějakou kapelu a vy máte za úkol poznat, co to je, jo. My hrajeme nějakou kapelu a vy podle ní máte poznat, co to je za jinou kapelu. No a teď si v tom podle mě ještě víc zamotaný. Ale nevadí, z toho se dostaneme. Zatím se měj, čau.
5: Čau.
3: No tak to bylo taky rychlý. Zatím se mi zdáte, že malinko jako to lajdáte, jo? Rádio Beat, prosím. Halo.
6: Pán Vývoda?
3: U telefonu, vidíš to, Dušane. Na tebe spolíhám, ty bys si mohl říct pěknou kravinu. Co?
6: Jo.
3: No.
6: Tak jestli nehledáme Iron Maiden.
3: Iron Maiden, pojď sem, nalijem ti za jeden. Proč zrovna Maidny?
6: No tam jsou ty čísla, tak jako Number of the Beast album.
3: To jo, to je ale 6, 6, 6. Teď tady byl balíček karet, že jo, tam byla jako jiná čísla než 6.
6: Tak někde musí začít, jo. Já
3: určitě, no.
6: A až se propracuješ.
3: Nemáš tam nějakou, jako, nějakýho společného jmenovatele mezi prvním polibkem, obecně, mezi dvěma mladými lidmi, buďme radši, říkáme, mezi mužem a ženou, první polibek, a potom, když hraješ karty, není tam něco jako společného?
6: Člověče, nějak mě nenapadá.
3: A přitom ale to jasný, jo. Přitom je to úplně, já to úplně vidím, jo, obě dvě ty
6: no
3: činnosti.
6: Dobře, ale ty tvoje pochody jsou kolikrát úplně...
3: Hele, ty dálkové pochody, stresný. Jak říká, jak je zpěl Ivan Mánek. Tak zatím teda pokračujeme. Děkuju, měj se zatím, Dušane, čau, ahoj.
6: Taky, ahoj, jo.
3: Tak Dušan, zkušený detektiv, většinou si počká a pak se dovolá a rozkoduje to, ale dneska ne. Rádio Beat, kdo teď?
7: Ahoj, vejvaďáku, nemůžou to být prostě Brutus.
3: Brutus to nejsou, děkuju, čau, ahoj.
7: Díky, ahoj.
3: A no tak to byl rychlý telefonát a zkusíme někoho ještě. Rádio Beat, vejvaďák, prosím.
8: Zdravím, tady Pavel.
3: Pavle,
8: volám do detektivky.
3: Jasně, jaká je to kapela?
8: Druhou nápovědu jsem neslyšel, ale podle první, tak to byla určitě Pana, tak bych řekl, že to je Iron Maiden.
3: To zrovna jsme si taky mysleli, jo, ale nejsou to Maideni. Já teď pustím písničku, kdy v textu to druhé slovo z názvu té kapely, kterou hledáme, tak jasně to tam bude slyšet, jo? A když si to spojíš, když si to spojíš s tou činností, kterou děláš při prvním, ale úplně tom prvním polibku většinou, a když hraješ karty, tak tu kapelu máme. Zatím čau, ahoj.
8: Tak jo, díky, ahoj.

0: Polívka na Rádiu B.
1: 210, 32, 33, 34. Třeba jsme na konci, třeba ještě ne. Rádio B, prosím.
2: Nazdárek Vyvodňáků, tady já vím z Olešska.
1: Nazdar.
2: Krásně si mi napověl, když jsi spojil vlastně, já jsem neslyšel ty nápovědy, já jsem v práci a teď jsem jako to,
1: jo.
2: Ale spojil jsi ty karty.
1: Ano.
2: A ten první polibek.
1: Ano.
2: Že jo, tam se lízá. Mě napadlo ty lizy.
1: Teď tady byla Hedvika, co se tady, že impresário stará se nám o ceny a tohle. A ty jsem to přesně takhle, jak to říkáš, ty říkali, jo, co děláš při prvním polibku, úplně tom prvním, že jo, a když hraješ karty. A ona, lízáš. Trošičku jsem jí to předváděl, takže ta na to přišla úplně stejně jako ty. Ano, dneska hledáme, a už ne, tedy, protože jsi to našel, hledáme kapelu Thin Lizzy. Protože jak při hraní karet, tam musíš si líznout, že, aby to pokračovalo, tak při prvním polibku většinou, takhle, jsou takový specialisti, kteří to jako umí hned od začátku. Ale jinak na poprvé z pravidla se ty lidi jenom tak jakoby oblizujou. Jo.
2: Ale víš, co je zajímavý, no. Že ti skáču do řeči. Já jsem neslyšel ty první nápovědy, protože tady u mě byla taky Hedvika.
1: No a to je jako, co chcete víc za důkaz,
2: no.
1: Že ta země je placatá. Dvě Hedviky,
2: no,
1: jo, současně na dvou místech. To nejde udělat jinak, než na placatý zemi. A jenom jedna detektivka. Správně. Prosím tě, Umberto Eco napsal jméno Růže i pro tebe, tenhle slavný román, že jo, Sean Connery potom v hlavní roli toho televizního zpracování. Tahle knížka je rozšířená verze, to zjistíš, až ti tu knížku pošleme, až ti přijde, čím je rozšířená, možná, že tam ještě o jednu lízací vraždu víc, protože to dobře víš, že oni vraždili tím, že napustili stránky té knihy v tom labirintu a mniši, jak jí četli, protože to byla tajná kniha zakázaná, tak si olízovali takhle ten ukazováček a vlastně, jak se dotýkali těch papírových stránek, tak tím se otravovali. Ne teda jako, že by si otravovali navzájem život, ale otravovali se tak, že se trávili. Ale to je nekonečně známý příběh. Tobě veliká gratulace. Až do 10. hodiny budeme hrát na beatu v první detektivce po prázdninách Thin Lizzy. A to je, Hergo, dobře. Děkuju.
2: Já taky děkuju.

0: 33 34. Rádio B. Počasí.
1: Dnes od ranních do dopoledních hodin se postupně od západu zatáhne a zaprší, lokálně i bousky. Kolem poledne má od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a mraku ubývat. Teploty 22 až 26, na jihovýchodě a východě 28 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalový pivot Martin Kříž ukončil reprezentační kariéru. 33-letý hráč Slavie se rozloučil v Praze duelem před kvalifikace mistrovství Evropy proti Norsku. Naši zvítězili 108-97 po prodloužení. Pečivo, mouka i těstoviny mohou už na podzim zdražit. Cena potravinářské pšenice od června vzrostla až o 20% a rostou také náklady na energie, dopravu a mzdy. Soudní zapisovatelku obžalovali z dlouhodobého pronásledování plzeňského soudce. Téměř 7 let ho prý kontaktovala telefonicky i e-mailem, vyhledávala jeho blízkost a sledovala ho při cestách do práce i domů. V krkonošském Harachově dnes začíná oprava hlavní silnice procházející centrem města. Práce potrvají do 20. října a po zimní přestávce budou pokračovat i příští rok. Místostarosta Tomáš Ploc říká.
3: Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na Lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od Lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
1: A nakonec NASA vyslala do vesmíru nový teleskop Nancy Roman. Jeho úkolem bude hledat exoplanety a studovat temnou hmotu a energii. Projekt za zhruba 84 miliard korun odstartoval z Floridy. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Dneska jsme v té první detektivce po dvouměsíční pauze, stále ještě ale prázdninové, jak jsem byl upozorněn, takže protože prázdniny jsou ještě dneska, takže první poprázdninová detektivka bude tedy až zítra, tak právě v této detektivce dnešní jsme hledali skupinu Thin Lizzy, našli jsme ji poměrně, nakonec si myslím i dobře. První indicie Brutus, první polibek z pravidla provází oblizování, ve druhé nápovědě pan Miroslav Černý se skupinou Rangers balíček karet. Když hrajete karty, kort v kostele, tak si musíte líznout, že jo, jinak ta hra nemůže pokračovat. No a poslední indicie je skladba Úsměv Moni Lízy, což je skoro polovina názvu kapely Thin Lizzy. Až do 10. hodiny hrajeme na beatu Thin Lizzy. A celkem ostře, si myslím.

0: tady sami slyšíte, jak to je postavený na palici. Všude je to Romeo, ale Angličani Romeo and the Lonely Girl. V programu Rádia Beat minutu a kousek před 10:00 dopoledne. První detektivka, tedy po dvouměsíční pauze, byla se skupinou Thin Lizzy. S kým to bude ta zítřejší? Na to přijdete velmi jednoduše. Stačí, když po 9:00 zítra po kachně si další detektivku poslechnete.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Hodně ucpaný aktuálně pražský okruh mezi D1 a D5. Silný provoz je v celé délce, nejsilnější pak v úseku Jesenice z Braslav. Na dálnici D1 kolem Brna směrem na Prahu mezi 208. a 197. kilometrem je také ucpáno a zdržení přes 10 minut pro osobní auta. Na D7 stále platí na 9. kilometru ve směru na Chomutov je bouračka osobáku a na D10 na 23. kilometru směrem do Prahy je osobní auto ve svodidlech. D10 ještě jednou, kolem 11. kilometru hlásíte nebezpečí aquaplaningu, samozřejmě v obou směrech, a k tomu ještě je tam bouračka osobního auta ve směru od Prahy do Turnova. Pozor také v centru Plzně, v ulici U Prazdroje, kolem pivovaru a Hornbachu směrem na Doubravku je rozlitý olej přímo na silnici, hasiči už by měli být na místě. A opatrně také v Praze, na Bořislavce směrem do Davids, na Evropské se řeší bouračka dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kiriky. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Kolem poledne má od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku případných srážek a mraku ubývat. Teploty 22 až 26, na jihovýchodě a východě 28 stupňů. Zítra nejprve slunce, přes den až oblačno, v severní polovině ojediněle zaprší. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalové derby jednoznačně ovládla Slavie. Vítězství sešívaných na Letné sledoval Petr Plintovič.
3: Vítězství Slavii zařídili cizinci. Míč do branky dostali Novák, Šturm a Ajaosi. Slavia vyhrála 3-0 a po šesti kolech vede bez porážky neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Sparta je až sedmá. Sešívaní na Letné zvítězili téměř po šesti letech.
2: Při císařském řezu v porodnici na Pražské Bulovce hořela 24-letá pacientka. Při snaze zastavit krvácení vzplála dezinfekce na jejich stehnech, podbříšku a genitálích. Podle deníku N popáleniny 2. a 3. stupně zasáhly asi 15% těla. Po nehodě u Doubravníku zůstávají v nemocnici dva chlapci. Další dva lékaři propustili do domácího léčení, jeden při havárii zemřel. Opilý fotbalový trenér, který vezl 5 dětí a měl téměř 4 promile alkoholu v krvi, zůstává v nemocnici. A nakonec na stavbě Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje budování mostů, tunelů a protihlukových valů. U tunelu na Vysoké už jsou autobusy a staví se také křižovatky u Dubče a Říčan. Hotovo má být ve druhé polovině roku 2028. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne. Je tu Ronnie James Dio.
1: Classic rock.

nádherně se poslouchá tahle muzika ve sluchátkách, protože vám to leze zleva doprava, baby, baby, baby, ten konec je fakt dokonalý. Ramble On, Led Zeppelin na beatu, minutu po čtvrt na 11 dopoledne. Dneska taková zvláštní věc, to, že je Pavlína, že má svátek a že tady Kachna říkala, že je dneska Mezinárodní den paměti, nemyšleno tí jako paměti, že si něco pamatujeme, nebo že bychom měli zkoušet svoji krátkodobou paměť a tohleto, ale den paměti jako třeba knížek, které jsou psány jako paměti, nebo filmy, které jsou točeny jako paměti někoho nebo na někoho, tak tyhle paměti mají dneska svůj den, pak je taky světový Mezinárodní den food streetu, zrovna tady ale fotografie, jak tam dva se cpou nějakou plackou naplněnou někde na ulici, hned bych si nechal něco takového vyrobit, ale co je s podivem a co mě zarazilo a nebývá to často, že náš kalendář myslivosti, který tady je součástí našich virtuálních mixážních pultů, tak má u 31. dokonce, tak to je zvláštní, dokonce i u 1. září, u zítřku, napsáno z hola nic, žádný den. Jo, ve středu je světový den kokosu, ve čtvrtek potom odlétá čáp černý a tak dále, ale u dneška ani u zítřka myslivecký kalendář nenabízí žádný den. Jakoby ten den v podstatě nebyl. Nebo není co slavit. My si budeme muset, Hergot, najít něco vlastního pro to, abychom jakoby slavili.

0: Myslím si, že můžeme stále trénovat, abychom to zahráli. Samozřejmě, že se nám to nikdy nepovede, ale aspoň podobně jako Radim. Blue Effect a Radim Hladík, Čajovna na beatu, 2 minuty před 10:30 dopoledne. Za chvilku od Stíny Černé, od Precedence budeme hrát Genesis, anebo taky Black Sabbath. Ve studiu už je Šimi, má připravené menšinové sporty, hlavně závodní automobily, ať už rally osobáky, anebo táče.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Automobilový závodník Adam Lacko vybojoval v závodě mistrovství Evropy tahačů v Mostě 3. místo. Martin Doubek pak skončil 3. v kategorii Open seriálu NASCAR. Adam Ondra obsadil na mistrovství Evropy v lezení na obtížnost 4. místo. Stejnou pozici mezi ženami vybojovala Tereza Širůčková, Michaela Smetanová skončila 6. Biker Thomas Pidcock získal ve Val di Sole po 2. titul mistra světa v cross country horských kol. Nejlepší z Čechů Ondřej Cink obsadil 27. místo. Mistryní světa mezi ženami se poprvé stala Švýcarka Frejová, Češky Holubová a Tvarušková skončily ve 4. desítce. Rallyjezdec Pajary vyhrál paraguajskou rally a v mistrovství světa si připsal 3. vítězství za sebou. Pilot Toyoty porazil Novozelanďana Perona o 26 sekund. V čele šampionátu zůstává Evans. Judista Adam Kopecký v Lozán na 4. bronz z turnaju Grand Slam nedosáhl. V kategorii do 90 kilo po 3 vítězstvích prohrál semifinále i následný zápas o 3. místo. Renata Zachová tam skončila 4. Golfistka Sara Kouskova obsadila na Irish Open 2. místo, za vítěznou jihoafričankou Alexandrovou zaostala o 3 rány. To byly menšinové sporty.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Je to píseň, která přímo skoresponduje s takovým tím rčením, nebo nerčením, tím plácnutím, že na mistrovství světa černých psů obsadil Můj pes první místo v kategorii Černý jako noc, tedy Odstíny černé, Precedence v programu Rádia Beat ve 10:45. Tahle muzika dohrála. Na našem webu, když prokliknete do beatáckého e-shopu, tak jsou v nabídce zástěry s laclem. Myslím si, že teď, když vlastně zítřkem nebo dneškem končí prázdniny, začíná grilovací sezona, ta zářijová, ta pravá, opravdická, září, říjen, listopad, to jsou nejlepší měsíce na grilování, tak kdo ještě nemá, může si koupit naši býťáckou zástěru, která je trochu zvláštní, nebo ne trochu, je trošku víc zvláštní. Buď to grafik, anebo ten, kdo tu zástěru vyráběl, tak umístil logo Rádia Beat na ten lacl, nikoli do středu, do prostřed, ale tak říkajíc hejčmo. Je to prostě mimo osu, přičemž čtvrtka toho loga mizí někde v podpáždí. Tím je ta zástěra trošku jako jiná a zvláštní, už proto byste si ji měli pořídit. A navíc, když jsme fotili vlastně tuhle zástěru, že modelem jsem stál já, pač nikdo jiný nebyl, tak došlo k zajímavé situaci, kterou si můžete na webu prohlédnout. Když je tam fotografie z boku, tak já se nijak nepředkláním, nijak nezakláním a přesto ta zástěra s laclem na mě vytváří nakloněnou rovinu. Pochopíte to, až když se na tu fotografii podíváte. Najdete ji v e-shopu Rádia Beat, zástěra s laclem za mrzký peníz na grilovací sezonu můžete zakoupit. Bez problémů, naprosto v klidu a pohodě. Děkuju, děkuju. Díky za podlesk. Ano. Eric Clapton na beatu.

0: ACDC podobně jako říkají Shut the Trill, tak teď tedy Girls to... Argut, já to nepřečtu. Girls Got Rhythm, tak se to jmenuje tahle skladba. Tak za 5:11 připraven už by měl být Petr Šimáček, a to tak, že na zprávy, po zprávách potom ZZ Top, budeme hrát Vladimíra Mišíka. Kdo máte rádi třeba Jimiho Hendrixe, Aerosmith, anebo Iron Maiden konečně, o kterých byla zmínka dokonce dvakrát dneska v Detektivce, která se vrátila po 2měsíční pauze zpět do éteru, tak i Iron Maiden uslyšíte po 11. hodině. Teď dopravní informace.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Tak ty snad přečtu. Na dálnici D2 na prvním kilometru na příjezdu do Brna se srazily dvě dodávky. Pozor také na D11 na 52. kilometru ve směru do Hradce Králové. Je tam bouračka osobního auta, u které už je policie. V Brně v Botanické ulici trefilo osobní auto Ostrůvek. V Praze v Řepích ve Slánské ulici se stala dopravní nehoda dvou osobních vozů. Praha ještě jednou, Brusnický tunel ve směru na Patočkovu ulici. Stojí tam v pravém jízdním pruhu porouchané auto přímo v tunelu. Opatrně. Na Semilsku v Turnově v ulici 28. října řeší bouračku dvou osobáků a ještě Milotice na Hodonínsku. Zámecká ulice je blokovaná havárkou dvou dodávek.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
3: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
2: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
3: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
2: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
3: Nemocnice Dačice.
2: Nemda.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
6: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
7: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
8: 11.
7: Zkusi vyndat ty ruce z kapes. A teď počítej znovu.
6: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer 11 na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Počasí.
9: Kolem poledne má od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku případných srážek a mraku ubývat. Teploty 22 až 26, na jihovýchodě a východě 28 stupňů. Zítra nejprve slunce, přes den až oblačno, v severní polovině ojediněle zaprší. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Prvním kolem tenisového US Open prošli z pětice Čechů jen Karolína Plíšková a Jiří Lehečka. Vypadly Krejčíková, Macháča, Kopřiva. Skončil také čtyřnásobný šampion Djokovic po prohře s Argentincem Navonem. České důchody jsou podle nového srovnání pod průměrem vyspělých zemí OECD. Běžná česká penze nahrazuje asi 56% předchozího čistého příjmu, zatímco průměr OECD je přes 63%. Vrchní soud dnes začal projednávat odvolání Jany Nagyové v kauze Čapí hnízdo. Europoslankyně se ale dnešního veřejného zasedání nezúčastnila. A nakonec fanoušci letectví se těší na zítřek.
8: Právě v tento den totiž do hlavního města poprvé přiletí letoun Airbus A350 v unikátním zlatém nátěru. Na letiště Václava Havla ho vyšle tajvanská společnost Starlux Airlines, která operuje linku mezi Prahou a Taipei. Od podzimu bude tento letoun do Prahy létat pravidelně. Úterní přílet tak nebude jednorázovou atrakcí. Honza Navrátil, Praha.
9: Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí, jsou tu ZZ Top.
10: Classic Rock.

klasický rock. Radio Beat. Radio Beat. Jenže byl se tvou krví, teď do kůže se opírá.

Naplno si uvědomuju, že pro někoho tahle muzika může být absolutní štěstí, včetně mě, Only the God Young Iron Maiden v programu Rádia Beat. Skoro 3 minuty už po 11:15 dopoledne. My máme teď před sebou jednu takovou filmovou muziku z jednoho katastrofického, fantasmagoristického filmu, v dobrém slova smyslu myšlenou. A mě překvapila teďko, já byl 2 dny na letišti v Chebu na leteckém dnu, překvapila mě jedna věc, že jeden ze zásadních filmů letošního roku, vědecko-fantastický, když se to tak řekne, Spasitel, tedy Hail Mary. Já jsem na to filmu byl asi 2x v kině a jakmile to přišlo na televizní platformě, tak na to koukám každou chvilku v různých sekvencích, tak mě překvapilo, že hlášky z tohohle filmu někteří mý souputníci, který byl se mnou na letišti, tak neznali a když jsem se zeptal na film Spasitel, nebo Hail Mary, chcete-li, tak na něm nebyli. Přitom, když vlastně ten film přišel do kin, tak bylo vyprodáno, ty představení bylo vyprodané, mělo to jakoby velký antré ten snímek a hodně lidí a vůbec jako vedly se debaty o tom, jak to je a jestli to je možné a tohle, protože je to o tom, že vlastně člověk letí do vesmíru, konkrétně herec, tedy Ryan Gosling, výborně zahráno a v tom vesmíru se potká s mimozemšťanem, který má ale úplně jinou podobu, než byste si dokázali představit. Vy, co ten film jste viděli, tak mi dáte za pravdu, že je to mimozemšťan, vůbec nevypadá jako mimozemšťan, takový v podstatě jako polorobot, ale to se musí vidět, to se asi těžko popisuje. Kdo jste četli knížku, že jo, Andyho Weira, který to napsal a podle něho to bylo vlastně natočeno, tak mi taky dáte za pravdu, ale kdybyste, a to doporučuju teďko, a to nejsem žádný influencer, ale doporučuju, kdybyste se někde dostali na film Spasitel a ještě jste ho neviděli, tak se na něj podívejte. Je to pěkný, je to citově založený, ale hlavně je to vtipný, jo, je to fakt jako, má to docela jako úroveň na ČSFD 4,80%, což není úplně málo. Teď tedy muzika z jiného filmu, kterou si okamžitě vybavíte, kdy Bruce Willis zachránil celou planetu, že asteroid vyhodil do luftu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Děkujeme skupině Dire Straits za předvedený výkon. Za 5,5 minuty už bude 11:30 dopoledne. Jenom rychlá dopravní informace před kapelou Rolling Stones na dálnici D1 od Vyškova na Brno od 213. kilometru se popojíždí ve směru právě do moravské metropole. Na 208. srazilo osobní auto zvěř. Vepředu je potom zúžení a celá tahle sranda. Jedete-li v osobním autě a míříte-li od Vyškova na Brno, tak vás přijde zhruba na 15 minut, tedy minimálně na 15 minut. Řídíte-li osoba kamiony, si tam počkají ještě o trochu déle. Od 213. kilometru dálnice D1 od Vyškova na Brno. Sliboval jsem Něžnou noc, sliboval jsem Rainbow a taky Rolling Stones. Tady je ta zakázaná píseň od Stoneů o hnědém cukříku, anebo cukříkovi.

nechtěj, neměj ani neslíchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej.

dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl,

za domem prázdno je, to hýčkej, sklízej, ale nesnídej. Rozkvétá v soumracích, ty květy zmizej, tak se nedívej. Chlapík, co tvým kytkám se smál, už nasmál se až moc. V zahradě čekám moje lásky a se mnou něžná noc.

Jsou Rainbow, řekl bych skoro až taková hymna silné 4, Century Began, 8 minut po půl 12. dopoledne. Máme novou šestici mezi půlnočními deskami, můžete se při pondělku na to podívat. Je to vlastně 6 možností, mezi kterými vy můžete vybrat tu, která je vašemu srdci nebo uším nejbližší. Je to 6 desek, 6 alb, na konci týdne, to je v neděli 6. září, strašně rychle to utíká. O půlnoci nemusíme nic počítat, ale 2 desky, které získají za celý týden nejvíc hlasů od vás, od býťáků, tak ty desky, ty 2 celé vezmeme a jednu příští týden v úterý a druhou příští týden ve čtvrtek po 23. hodině si zahrajeme. To, že nemusíme nic počítat, je z toho důvodu, že je to online a vy, když se na tu anketu podíváte klidně hned teď, tak okamžitě uvidíte, kolik hlasů má jaké album. Zatím vede Svět hledačů od kapely Blue Effect, zatím poslední je album Kolínská verbež, nebo Verbež Kolínská od kapely Blue Bucks, ti mají pouze 8 býťáckých hlasů. Všechny kapely a interpreti začínají písmenem B, Blue Effect, Aleš B. Richta, BSP, Bluesberry, Petar Introvič, Brutus a Blue Bucks. A jak říkám, je to takové to prvotní seznámení v tomto týdnu s novou šesticí, klidně se na to podívejte hned, anebo až budete mít čas, nebo když na to zapomenete třeba až v pátek, jo, anebo v neděli, prostě během tohoto týdne to určitě stihněte. Na titulní stránce našeho webu vpravo nahoře, radiobeat.cz, Peter Gabriel a Kate Bush.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

To je ta dáma na intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu. Mění tajem.

To je ta dáma, že velice bystrá, co prý má slovo,

Paříže koži, jedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu. Neboť zná pramen, zná ty tu ženu.

To je ta dáma, co k cíli chvátá. Již nepostačí díti laureáta, která už hněte zase čerstvé těsto, aby mu cenu dalo i město, která zná dobře umění cenu. A kdo pak by neznal

0: Papalášova žena, soudružka žena, Vítkovo kvarteto na beatu, 4 minuty a kousek ještě před 12. hodinou. Čekáme na Pepu, myšleno na Pepíka Lábusového. Připraven má zpravodajský přehled dne, za okamžik nám ho přečte. Hned na to bluesová 12, pak třeba Juráhýb, anebo Krausberry na beatu.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Stále platí upozornění pro víťáky, kteří jedou po dálnici D1 od Vyškova na Brno od 213. kilometru se popojíždí směrem do Moravské metropole. Vepředu je zúžení, na 208. srazil osobák zvěř, zdržení přes 1/4 hodiny určitě. Na D10 na 11. kilometru ve směru na Turnov je dopravní nehoda v levém jízdním pruhu. Pozor také na Teplicku, jedete-li z Teplic směrem na Lovosice po 8. u obce Žalany se srazilo nákladní a osobní auto. Na Praze 14 v Novopatské na sjezdu vlastně do Hloubětína pravý pruh stojí kvůli bouračce 2 nákladňáků. Na Praze 6 ve Svatovícké mezi křižovatkami Václavkova a Wichtlerova ulice ve směru na Podbabu pravý pruh také stojí, srazila se tam 2 osobní auta. A ještě Brno, Vinohradská ulice je teď neprůjezdná, je tam uvízlý kamion před mostem. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům. Volejte 210 32 33 34. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než 100 unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
5: Oh, wow. Není to kohout?
6: Ale zvědavěji je jak červenka.
7: Vobecná.
8: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
9: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijde Václav Cílek. Geolog, spisovatel, filozof. Inu veskrze renesanční člověk.
8: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Počasí.
10: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami. Postupně od západu budou srážky většinou ustávat a hlavně v Čechách bude ubývat také oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí, během dne sem tam sprchne.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
10: Čeští basketbalisté porazili před kvalifikaci mistrovství Evropy Norsko 108-97 po prodloužení. V druhém utkání skupiny G si tak připsali první výhru. Motocyklista Filip Salač nedokončil velkou cenu Aragonie třídy Moto 2. Kvůli zranění palce na levé noze odstoupil v 7. kole, ale přesto zůstává v průběžném pořadí mistrovství světa 8. Po nehodě u Doubravníku zůstávají v nemocnici dva chlapci. Další dva lékaři propustili do domácího léčení. Jeden při havárii zemřel. Opilý fotbalový trenér, který vezl 5 dětí a měl skoro 4 promile alkoholu v krvi, zůstává v nemocnici. Naše ekonomika sice loni rostla rychleji než průměr Evropské unie, ale státní dluh České republiky přesto vzrostl na 3 biliony 700 miliard korun. Dnes to oznámil nejvyšší kontrolní úřad s tím, že budoucí konkurenceschopnost země ohrožují nízká produktivita práce, vysoká energetická náročnost a stárnutí populace. Na stavbě Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje budování mostů, tunelu a protihlukových valů. U tunelu na Vysoké už jsou tubusy a staví se také křižovatky u Dubče a Říčan. Hotovo má být v druhé polovině roku 2028. Arménie umožní vstup Rusům, kteří chtějí odejít ze země kvůli obavám z možné mobilizace. Prý budou v zemi vítáni a mohou tam zůstat, dokud se nerozhodnou vrátit. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
7: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Tady můžete díky téhle skladbě a díky textu v téhle skladbě Do nebe od Krausberry se rozhodnout, ke které polovině patříte. V textu bylo zpíváno, jeden je mazanej, jiný je zase vůl, tak kdo k nám volům, jak říkáme v Plzni, k nám volom, kdo se přidá, může si zvednout ruku. Teď je čtvrt na jednu, dneska, a už jsme tady probírali jednou, je taková zvláštnost, že v mysliveckém kalendáři, nebo v kalendáři myslivosti, který tady máme už leta, vždycky na každý nový rok přímo ve studiu, tak je u 31. srpna, u pondělí, u dneška napsáno nic. Není tam prostě nic, co by se dalo oslavovat. Takže jsme čerpali v jiných análech a v jiných pramenech, tak jak jsme zvyklí. Dneska je Mezinárodní den street foodu, tedy toho jídla, které si můžete dát na ulici. Je Světový den pamětí, nemyslím tím pamětí, co máme v hlavě, jakože krátkodobou paměť a tohleto. Je to den pamětí, jako třeba knížek, že si půjčíte nějakou knížku nebo koupíte knížku, která je napsaná jako paměť. No a co je asi jako nejsnažší, co by se dalo dneska oslavit, tak je Světový den dohazovačů, to znamená ten náš nejslavnější dohazovač, kecal z prodané nevěsty, má dneska svůj den. Pokud chcete, můžete slavit s kecalem, pakliže se sami považujete za dohazovače.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jak říkáme my Plzeňáci, volný jako pták, anebo Slováci, volný jako vták. Free as a bird, Beatles na beatu, za 5 minut bude 12:30 odpoledne. Za okamžik Europe, taky Kings, anebo Led Zeppelin. Teď už ale tady ve studiu je přítomen Petr Šimáček, pojďme na Beatoskop.
1: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Peněženka Google mění vzhled uložených letenek, jízdenek a vstupenek. Po nové aktualizaci se obrazovka s lístkem zbarví podle jeho motivu a barva zaplní celé rozhraní. Novinka se šíří postupně v aktualizaci aplikace a trvalý návrat ke starému vzhledu zatím není k dispozici.
1: Beatoskop.
2: Casio představilo hodinky s retro vzhledem a moderními funkcemi. Přes Bluetooth se propojí s mobilem, počítají kroky a sledují denní aktivitu. To nejpodstatnější je, že na knoflíkovou baterii vydrží 2 roky.
1: Beatoskop.
2: Pražská trolejbusová doprava letos slaví 90 let ve vozovně ve Střešovicích, proto začala výstava Trolejbusy ve Střešovicích, která nabízí dobové fotografie, technické informace a 3 historické trolejbusy.
3: Pokud vás zajímá, kdy se bude 90. výročí slavit, pak vězte, že oslava se chystá na 1. zářijový víkend, kdy se veřejnosti otevřou dveře garáže v Řepích a do ulic vyrazí také historické vozy trolejbusů. Výroční jízdy jsou naplánovány na sobotu 5. září na linkách 51 a 59 a na neděli 6. září pak na linkách 52 a 53. Ještě doplním, že v současnosti funguje v Praze celkem 5 trolejbusových linek. Nejznámější je 59, která spojuje nádraží Veleslavín s letištěm Václava Havla. Tak hezké svezení trolejbusem přeje Honza Navrátil.
2: Poslouchali jste Beatoskop.

tematicky se nám to sem vůbec nehodí, protože zatím tedy neodpočítáváme vůbec nic, všechno pokračuje, je teprve 8 minut po půl jedné odpoledne do Final Countdown Europe na beatu. Dneska, protože je pondělí, mimochodem poslední prázdninové pondělí, teď jsem chtěl říct, zítra půjdu smradit do školy a neřeknu to, tak poslední prázdninové pondělí tady bude řádit večer Martin Vysušil, v 11 hodin startuje jeho pořad 11 v 11, společným jmenovatelem pro všech 11 písní je pro dnešek divočina jako taková. Kdo máte chuť, můžete se podívat na playlist, abyste si to potom poslechli přesně podle toho, jak to má Martin napsané. Kdo nechcete, nemusíte se na playlist koukat a poslechnout si z voleje, jak se říká, po 23. hodině dneska samotný pořad Martina Vysušila. Ale dopředu třeba Styx, nebo Accept, nebo Black Sabbath, Suzy Quatro, nebo Blue Oyster Cult, to jsou všechno interpreti, kteří ve svých písních vyjadřují divočinu, aspoň třeba v názvu nebo v textu, a sám samozřejmě Martin Vysušil vám to jak vysvětlí, tak i vytmaví po té 23. hodině dneska. Teď skladba, která není nikterak žádnou divočinou, i když pozor, divočina to byla, tenkrát v roce 2012, když Roger Waters koncertoval v Londýně v O2 aréně a místo kytaristy, který normálně s Watersem hrál, že jo, všude ty koncerty po světě, tak se zcela nečekaně nahoře na už postavené zdi objevil sám David Gilmour. Lidi řvali, jásali, radovali se, překvapení to pro ně bylo. Pěkný to bylo.

0: Skladba, která se jmenuje Chelsea Monday a Arsenal Friday, Merlion v programu Rádia Beat, skoro už 2 minuty před 13. Měl by být připraven Pepa Lábus na zprávy, po zprávách já připraven jsem, Randy Rhoads a Ozzy Osbourne, taky třeba Status Quo, anebo kdo máte rádi, třeba Tři sestry, v živé verzi skladba Průša bude znít éterem Rádia Beat po té 13. hodině. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor, jak už od nás víte, na dálnici D1 od Vyškova na Brno od 217. kilometru se popojíždí, navíc na 208. srazilo osobní auto zvěř. Vepředu je zúžení a to zdržení je už přes 20 minut pro osobní auta. Pozor na 14. kousek za Dobruškou směrem na Rychnov nad Kněžnou. Je tam vysypaný náklad a bouračka osobního auta s přívěsným vozíkem. Je to bez zranění, ale na místě jsou všichni z integrovaného záchranného systému. Na Děčínsku ve Varnsdorfu v Mozartově ulici se srazila 2 osobní auta, v Ústí nad Labem ve Vinařské ulici řeší bouračku 2 osobáků, v Praze v ulici Jugoslávských partizánů se také srazila 2 osobní auta a pozor, v Hradci na Gočárově okruhu kousek za mostem přes Orlici směrem k Nejedlého ulici je v sobě nákladní auto, dodávka a osobák.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem logu.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami. Postupně od západu budou srážky většinou ustávat a hlavně v Čechách bude ubývat také oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí, během dne sem tam sprchne.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Srbský tenista Novak Djokovic skončil poprvé v kariéře na US Open už v prvním kole. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů prohrál 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6 s Marianem Navonem z Argentiny. Hned v prvním kole vypadla i na divokou kartu startující Venus Williamsova. 46-letá sedminásobná Grand Slamová vítězka podlehla v americkém duelu Sophie Kenenové 2-6, 6-7. Pražský vrchní soud dnes potvrdil tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun pro europoslankyni Janu Nadě v dotační kauze Čapí hnízdo. Z původních 11 obžalovaných zůstala jen jediná. Trestní stíhání v případě premiéra Babiše je kvůli jeho poslanecké imunitě přerušeno. Odvolací soud řeší kauzu už po třetí. Předchozí zprošťující verdikty městského soudu zrušil. Verdikt je pravomocný. Modernizace Smíchovského nádraží v Praze má za sebou první etapu. Cestující si brzy vyzkoušejí zrekonstruovaná nástupiště, opravené podchody i nové výtahy. Díky nim se celá stanice poprvé stane plně bezbariérovou. V říjnu se první nově vybudované části otevřou veřejnosti. Půjde o zrekonstruované třetí a úplně nové čtvrté nástupiště. Bělorusko od zítřka uzavře velvyslanectví ve finských Helsinkách. Vyzvalo lidi, aby se obraceli buď na velvyslanectví ve Stockholmu nebo na konzulát Laugavpilsu v Lotyšsku. Rozhodnutí připadlo kvůli optimalizaci sítě diplomatických zastoupení. To byly zprávy. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

bych chtěl vyrazit na živák, tak jako jsme slyšeli průšu teďko živě, tak na živák kapele Tři sestry. Nejbližší koncert v pátek 4. září v rámci svého Open Air Tour zavítají do Jiříkova, do amfiteátru, společně s MZH a s doktorem PP. V sobotu, tuhle sobotu 5. září hrají Tři sestry v kempu Pecka u Nové Paky a dopředu upozorňujeme, že příští pátek 11. září hrají Tři sestry na Konopišti v amfiteátru, takže tam ty koncerty bývají vždycky vyhrocené v dobrém slova smyslu samozřejmě, takže tam můžete vyrazit. Tahle kapela, tedy AC/DC, hraje dneska v Texasu v Houstonu, pravda, není to úplně nejblíž. 4. tedy pátek hrají v Notre Dame v Indiáně a příští týden v úterý v St. Louis v Missouri. Hele, takže koncerty jsou, ne že ne.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tovrgele Glitter a I'm the leader of the gang, 8,5 minuty po půl druhé odpoledne. Zítra je už druhá detektivka po dvouměsíční pauze. Dneska byla první, ale ještě stále prázdninová. Zítra to bude tedy originál první po prázdninách. Jako cena do té úterní detektivky tak byla dána kniha, kterou já tady mám teď v rukách. Je to taková knížečka, dá se říct. V igelitu zabalená, ale obsahem a významem obrovská. Jím autorem je Paulo Coelho, že ho známý to brazilský spisovatel, asi jeden z nejznámějších a nejprodávanějších autorů současnosti. Vlastně jeho knížky byly přeloženy, koukal jsem, do 63 jazyků a vychází mu ve 150 zemích světa. Jeho román s názvem Alchymista je určen pro toho, kdo zítra tedy v detektivce převeze všechny, dotelefonuje se, řekne nám, jakou kapelu hledáme, a v ten moment mu román Paula Coelha Alchymista mu pošleme, jo? Kurýr mu ho přiveze a onen si ho potom bude moci přečíst. Detektivka startuje zítra po 9. hodině hnedka po kachně. Tady jsou dětské šaty, co ti jsou přítěží, ale od Neila Younga, Heart of Gold, pak Scorpions, Marcias a uvidíme.

0: Rush a píseň Fly By Night. Za chviličku už vám představíme Standu Rubášového v hodině tupláků. Mimochodem, očkej, já si nám sjedu. První tuplák dneska se Standou bude se skupinou Judas Priest. A to si myslím jako na začátek týdne, že by to šlo. Přijde Pepa, budou zprávy ode mne, dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí upozornění pro býťáky, kteří jedou po dálnici D1 od Vyškova na Brno. Od 218. kilometru se popojíždí směrem právě do Brna. Navíc na 209. stojí porouchaný nákladní automobil, vepředu ještě zúžení, a to zdržení pro osobáky už je přes 20 minut. Na D1 ve směru do Prahy na 16. kilometru je vážná dopravní nehoda, kde vyprošují osoby. Tady se taktéž připravte na komplikace. Na D11 z Hradce Králové na Prahu u Vrbové Lhoty je zásek mezi 37. až 27. kilometrem. V části tohoto úseku je zúžení a zdržení kolem 5 minut. Na Pražském okruhu na 82. kilometru od D5 směrem k D1 na úrovni Jesenice se srazila dvě osobní auta. Na 16. ze Slaného směrem na Velvary před odbočením na Ludníkov je dopravní nehoda, i tady vyprošují osobu, a opatrně v Praze v Sokolovské u Balabenky stojí pravý pruh kvůli havárce dvou osobních vozů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno, místy s deštěm nebo přehánkami. Postupně od západu budou srážky většinou ustávat a hlavně v Čechách bude ubývat také oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí, během dne sem tam sprchne.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: 5 českých tenistek dnes vstoupí do US Open. V 17 hodin ostartují zápasy Sary Bélek proti Španělce Kristině Buxové, Marie Bouzkové s Alsou Jacquemotovou z Francie a Karoliny Muchové proti Rakušance Zinně Krauzové. Ve 22 hodin pak by se měla Linda Nosková postavit Američance Katie Volinecové. A Kateřina Siňáková by s Italkou Elizabetou Kočaretovou měla začít hrát ve 23 hodin. Rozpočtový schodek se příští rok dostane na 389 miliard. Má tak být o 970 miliard vyšší než letos. Oznámila to po dnešním jednání vlády ministryně financí Schillerová, která zároveň představila rozpočty jednotlivých ministerstev. Nejvíc si mají polepšit obrana a doprava. Naopak méně proti letošku dostanou ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investiční akce v rámci současné sítě pražského metra míří do finále. Poslední etapa rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice metra Florence a přilehlým podchodem je hotová. Od začátku září se tam od zahájení ranního provozu vrací i dřív omezené autobusy a chodci. Od zítřka začne na Slovensku platit novela silničních pravidel, zvyšuje sankce hlavně za nejzávažnější překročení rychlosti a rozšiřuje možnost pokutovat některé přestupky automaticky podle registrační značky vozidla. Vyšší sankce se týkají jen nejvyšší kategorie překročení rychlosti, a to o víc než 50 km v hodině v obci nebo o víc než 60 km v hodině mimo obec. Pokuta na místě se může pohybovat od 500 až do 1000 eur, ve správním řízení 800 až 1300 eur. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Break in the Law na Radio Beat a hned k tomu jeden Sentinel takhle ze startu, jak to říkal kolega Vejvodák, na start to pláku optimální muzika a optimální dvojice. Z Judas Priest jsme to odstartovali, z Rolling Stones budeme pokračovat, aby zase se ke svému dostali ti, kteří mají rádi muziku takovou, no v porovnání řekněme, že jemnější, i když co si budem, kdo byl kdy na koncertě kapely Rolling Stones, ví, že rozdivočit se tady pánové umějí taky velmi dobře. Od Stonů slíbím She's Rainbow a taky Salt of the Earth. Zároveň řeknu, že vám příjemné pondělní odpoledne z Beatu přeje Standa Rubáš.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: nebo tuláci, záleží, z které strany anglického slovníku vezmete název Rolling Stones a budete si ho překládat. V každém případě další dnešní kapela, další jeden tuplák, dvě písně, které ve svém seznamu mám pro dnešek odškrtnuté. Rovnou se pustíme do té české části tupláku, protože jak víme, tak česká muzika by v tuplácích taky měla zaznít. Abych to náhodou nezazděl, rovnou teď volím Jirku Schellingera. Dáme Lucrezia Borgia, to bude první věc, taková ta velmi slavná, velmi známá, kterou si všichni pamatujete. Druhá, kterou si potom pustíme od Jirky Schellingera, bude ta, která se jmenuje Já jsem vrchol skromnosti. Tady je dvakrát česká muzika z Beatové síně slávy.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: představili na beatu YouTube a jejich muzika All I Want Is You je jedna z těch méně známých, no takhle fanda YouTube by za tohletu větu vyskočil a hrozil mi pěstí, ale dobře, pojďme si říct, že v tomto vlaku tohle byla ta méně známější věc, protože I Still Haven't Found What I'm Looking For, i když to má takhle příšerně dlouhý název, je skladba, která dávno překročila hranice daného žánru a znají i ti, kteří vůbec fandové kapely YouTube nutně být nemusí. Taky považuji za tu známější. Byl to další tuplák tady u nás na beatu a když nebudu dlouho kafrat, ještě jeden bychom tam vmáčknout mohli. Sáhneme tedy do diskografie kapely Jethro Tull. Co říkáte? Occasional Demons bude jedna, Dharma for One je věc, kterou jsem dlouho nehrál, tak to bude ta druhá do páru v tupláku.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: To byli Jet Rotal na rádiu Beat. Takhle do ticha končí tato věc zvaná Wind Up. Předtím Dharma for One, předtím Occasional Demons. To byl vlastně poslední tuplák, protože to nebyl tuplák, ale byl to hat-trick toho dnešního dne. Zbývá nám necelých 5 minut do celé, tam už se nebudem pokoušet vecpat nějakou další muziku, protože vecpat se nám musí Pepe Lábus sem do studia i se svým lejstrem plným aktuálních postřehů ze světa. Nebudu to rozpitvávat. Takže Pepa za malou chvilku a čerstvé zprávy, pak si dáme Led Zeppelin, BSP nebo UFO.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a předtím si pojďme říct, že zatím dobrý. Čekal jsem tu dopravu ostřejší s takovým nějakým ohledem na začátek školního roku, ale takhle, když to udržíme, tak si myslím, že to bude fajn. Uvidíme, jestli to udržíme. Kde si dávat pozor, to může být třeba Pražský okruh na 1,80 kilometru, tedy směrem k D1. Tam počítejte, že je hlášena nehoda, ale měla by být v takovém tom odstavném pruhu na krajnici zpevněné, takže by vám neměla překážet v průjezdu. Opatrní buďte také na silnici první třídy číslo 16. U Luníkova na Kladensku probíhá nějaká nehoda a zřejmě i vážná, protože je tam hlášen zásah všech složek IZS. Na 19. v Dolních Hořicích nehoda 2 aut, tam se vyšetřuje a tam se překáží. Vážná dopravní nehoda je taky u Friedlandu, to je komunikace první třídy číslo 13 s asistencí všech složek IZS. Na 23. počítejte, že se na úrovni Jindřichova Hradce na příjezdu řeší kolize 2 nákladních aut. K tomu Nuselská v Praze 4, nehoda 3 aut, na Praze 9 na Sokolovské v pravém jízdním pruhu nehoda 2 aut, která tam může také překážet. Projíždějte tedy, býťáci, prosím, s opatrností.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během nepřechodně oblačno. Hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Do vyřazovacích bojů evropského šampionátu volejbalistek dnes zasáhne česká reprezentace. Na brněnském výstavišti se od 19 hodin střetne se Švédskem. Český tým skončil základní skupinu na druhém místě za Srbskem, což mu zajistilo místenku v osmifinále. Vláda navrhuje úpravu zákoníku práce. Firmy i instituce budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíl díly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Práce pro internetové platformy typu Bolt, Rohlík, Uber nebo Košík dostane vlastní pravidla. Podle zákona, který dnes schválila vláda, bude možné snadněji rozlišit, jestli pro ně člověk pracuje na živnostenský list nebo jako zaměstnanec. Změní se také definice závislé práce, která stanovuje, zda se jedná o zaměstnanecký poměr nebo práci na živnostenský list, a to pro všechny zaměstnance. Ropa z nedávno uzavřené dohody mezi Spojenými státy a Venezuelou bude použita k doplnění strategických ropných rezerv USA a pomůže zlevnit Američanům benzín. Prohlásil to americký prezident Trump. Odborníci o tom pochybují. Upozorňují, že venezuelská produkce ropy je podlomená a její obnova si žádá vysoké investice i čas. A je po zprávách. Po nich si poslechněte UFO na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Led Zeppelin na rádiu Beat. Waters Walk je za námi a čas je takový magický, řekl bych. A teď sledujte, jak to 5 sekund budu zdržovat, abych mohl říct, že je 15 hodin, 15 minut a teď 15 sekund přesně k tomu. Takhle to vypadá tady na našich studiových cibulích. Standard Obáš přijde příjemné odpoledne s muzikou, kam počítám třeba Red Hoty nebo Beatles. Taky s Davem na drátě, protože jsem před malou chvilkou mluvil o dopravě. Já nevím, že si nedám pokoj, vždycky to zakřiknu. Dave se hlásil ze Kbelské.
1: Ve směru Hloubětín, tak na sjezdu na Novopatskou je dopravní nehoda. Stojí to samozřejmě od té osmičky, ale stojí to i ze spoda, protože se všichni nutně potřebují podívat na to, jak na sjezdu na Novopatskou je nehoda.
0: Díky za zprávu. A vyjezděte opatrně, Bíťáci.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 27. Chorvatsko. Rok 2001. Štefenek.
2: Přišlo naše první hraní mimo republiku. Ne, že by o nás byl v zahraničí na stadionech takovej zájem, ale podepsali jsme smlouvu s čertem schovaným v jednom chorvatském kempu. To bylo tak, že jedna podnikavá parta kámošů vymyslela projekt s přitažlivým názvem Léto s kapelama. Prostě festiák u moře, kam v týdenních turnusech naváželi kapely a jejich fandy, kteří si za několik tisíc zakoupili lístky na tenhle cirkus. V ceně byla doprava autobusem do kempu v Chorvatsku, ubytování, polopence s možností oběda a každovečerní koncert na mořské pláži. Znělo to hodně dobře. Našeho zájezdu se kromě nás zúčastnili kapely Divokej Bill, Lety Mimo a taky Švihadlo, který tenkrát bylo oproti zbytku starší a zkušený dlouho hrající těleso. Jinak jsme všichni spíš teprve začínali a moc se mezi sebou ještě neznali, což se začalo měnit hned při nástupu do autobusu, kde kolovali lahve s alkoholem. Legendární to začalo bejt vlastně hned při samotném odjezdu, když řidič viděl, co mu nalezlo dovnitř a tak zařval, že jestli bude někdo kouřit, tak zastaví, všechny vyháže a zájezd končí. Autobus se rozjel, aby asi za minutu prudce zabrzdil u krajnice, protože už to prostě vzadu někdo nemohl vydržet a zapálil si. Nikdo se nepřiznal a následovalo úspěšné přemlouvání řidiče, zvláště od dívčího osazenstva, aby se jelo dál, že už se to nestane. A tak autobus asi za 20 hodin průběžného brždění a úspěšného přemlouvání dorazil do cíle. Chorvatský kemp byl daleko za malým městem Tisno a co do počtu hvězdiček se tak trošku rovnal hotelu v indickém slamu. Na útesu stály nějaký boudy a starý vojenský stany, dole pod útesem u moře byla jídelna s kuchyní, hřiště na beach volejbal a velká betonová budova se zatlučenýma oknama. Byla to konoba, neboli kalírna, kde vevnitř bylo jen pár školních lavic a bar, na kterým člověku odpadly starosti s tím, co si má dát. Měli totiž jenom rakii. Krutě levnou a hnusnou rakii, nalejvanou z velkých plastových barelů do malých plastových kelímků. Nehledě na to, že většina účastníků dorazila na místo už hodně vykalených, tak hned první seznamovací večírek byl povedený. Lidi se postupně scházeli v konobě, kde zjišťovali, že si nemůžou dát svý oblíbený pivo, víno, rum s kolou, gin tonic a podobně, protože mají jen a pouze rakii. Nikomu se do ní ze začátku nechtělo, stačilo si čuchnout a smrad připomínající lepidlo byl dostatečně odstrašující. Nicméně den zhasínal, hudba se valila z repráků, takže co? Takže se všichni začali překonávat a tu rakii do sebe hromadně obracet. Pilo se do rána, pak šlo 300 lidí na chvíli spát a po probuzení bylo poledne a všem hučelo v hlavě. A konoba už měla samozřejmě otevřeno, to znamená,

moře, vyprošťováky, záda, černý brejle, koncert a tak pořád dokola. V kempu nebylo moc co dělat, ani nešlo jen tak utíct, protože moc atrakcí okolí nenabízelo a navíc tady nikdo neměl auto, a tak většinou lidi byli v konobě, kde kalili rakii a vymýšleli blbosti. Atmosféra byla dostatečně výživná. Když se člověk opije tvrdým a nekvalitním alkoholem jednou, má možná brutální kocovinu. Když to dělá systematicky každý den, začne mu to líst za chvíli na mozek. V polovině zájezdu bylo znát, jak se chemický složení té nekvalitní rakie projevuje na lidech. Účastníci zájezdu s názvem Léto s kapelama začali mít fleky, dementnět a chovat se jak zvířata, a to v čele s těma kapelama. Svůj podíl viny na to měl i hlad, neboť blafy, co vařili v kuchyni, se většinou nedali žrát. Ukázalo se, že je to tím, že i ty kuchařky tady tu rakii kalej od června, kdy Léto s kapelama začalo. Teď byl srpen, oni byli úplně apatický, a když jsme si stěžovali, jakože jsme si stěžovali furt, tak mlčeli a ani nemrkli svýma průhlednýma očima. Všichni jsme často vyhazovali svoje porce jídla do popelnic hned vedle jídelny, který se ten rok ještě nevyvážely, takže o vosy bylo postaráno. Ke konci zájezdu se kolem konoby potácelo poměrně dost fyzicky i duševně zdevastovaných figur, který ochraptělým hlasem objednávali další a další rundy rakí, protože už to bylo úplně jedno. Lidi si z koncertů užili asi jen švihadlo. Jejímž členům se jako jedním z mála dařilo s vodům rakijových večírků alespoň v rámci možností vyhejbat. Vystoupení zbylejch kapel byly postupem času opravdu různý kvality. V den odjezdu jsme kalili s bilama a leťákama od rána a už nevíme proč, ale ulítli jsme si na písničce Co jste hasiči a na naší hymně Kde domov můj. Zpívali jsme je nahlas několik hodin dokola, pak už jenom proto, že to štvalo ty, co s náma nespívali. Což byli ty lidi, co si na nás koupili ty lístky. Nejdřív nám jenom nadávali, a když to nepomohlo, tak začali sbírat kameny a házet je po nás, jak po dotěrných psech. S velikou pravděpodobností nás všichni v ten den přestali poslouchat. Byl to trochu neslavný konec nejdelšího mejdla v dějinách naší kapely. S klukama z Bilů a Letů mimo jsme si už na začátku zájezdu padli do oka, ten týden propařili tak nějak dohromady a pravděpodobně tady v Chorvatsku vzniklo naše dlouhodobé mezikapelní přátelství. Loučili jsme se tam s tím místem tenkrát hrou nafackovanou, která spočívá v tom, že kdo je nejblíž, dostane facku. Ale brzo jsme se zase viděli a v dalších letech toho spolu dost prožili, včetně dalších dovolených, večírků nebo vzájemných hostovaček na koncertech a desetkách.

rádiu být. Myslím si, že můžu nechat dobimbat a zároveň slíbit, že příští týden Bohnout rozhodně ve vysílání Rádia Beat pustíme. No, protože budeme pokračovat tady v té jejich historii, encyklopedii, audioknize zvané 30 svíček na dortu. Ale zcela jistě taky můžu říct, že Bohnout nebudeme hrát v půlnočních albech, jednoduše proto, že nezačínají na písmenko B. Není to žádný Bohnout. Na písmenko B začínají třeba Blue Effect, Aleš Brichta, BSP, Brutus, Bluesberry nebo Blue Bucks. To jsou totiž kapely, které bojují o vaší přízeň, tak aby se půlnočními alby mohly stát a mohly zahrát celé příští týden v úterý a ve čtvrtek před půlnocí. S tím, že od Blue Effectu je nasazen Svět hledačů aktuálně ve vedení, za ním Aleš Brichta Růže pro Algernon, to je ta druhá postupová šprušle, no a další desky se uvidí, jestli přeskočí některou z těch dvou zmíněných. Šestice desek, ze kterých vybíráme dvě každý týden, je na tom samém místě jako každý týden, tedy na Beatovém webu na adrese www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je to tak, blíží se celá, za 4 minuty budou 4, dneska to je celý nějaký takovýhle symetrický, je kdykoliv mluvím o čase. Pojďme se, býťáci, podívat na to, jak vypadá aktuální dopravní situace a to, co mi tady hlásíte aktuálně, že by člověka mělo zaujmout, aby se tomu vyhnul. Olomouc, Hněvotínská ulice, tam čerstvá dopravní nehoda dvouosobních aut, probíhá vyšetřování, odklízení. Taky nám to celkem komplikuje neprůjezdný pravý jízdní pruh na pražském Barrandovském mostě, tady pokud vím, tak došlo k nehodě nákladního a osobního auta, to je další jedna, Praha Patočkova ulice, nehoda, která se vyšetřuje z Jindřichova Hradce, hlásíte 23 a příjezd do obce Bednárec, tam totiž je to místo, kde je dopravní nehoda. No a na 422 na příjezdu do Čejkovic od Hodina to vypadá velmi podobně, i tady nějaká kolize, i tady spousta práce okolo, i tady probíhá vyšetřování a tím pádem i překážení. Jinak, co se týče překážení samotného, no tak to, že před Brandňákem se to tím pádem začíná řadit, platí už někde od, řekněme, někde od Spořilova nebo od skřížení s ulicí 5. Května, tady je souvislý špunt, s tím byste měli počítat, taky byste měli počítat s tím, co zaznělo před malou chvilkou od Davea, když se hlásil ze Kbelské, protože to je stále platná informace.
2: Ve směru na Hloubětín, tak na sjezdu na Novopatskou je dopravní nehoda. Stojí to samozřejmě od té osmičky, ale stojí to i ze spoda, protože se všichni nutně potřebují podívat na to, jak na sjezdu na Novopatskou nehoda.
1: Tak s tím počítejte a počítejte taky s Pražským okruhem. Z jedné strany to stojí tradičně od Chrášťan, z druhé strany už od Jesenice. Ono, tam je to dopravní omezení, které to zpomalí. Pak se na chvilku rozjedete, projedete tunely a stojíte za nimi až někam k Ořechu na to tradiční místo, kde se ze 3 pruhů stávají další 3 a tím pádem to pak zrychluje. Všem šťastnou cestu a pevné nervy.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně oblačno. Hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Druhý hrací den US Open vstoupí do turnaje dva čeští tenisté. Jako první by 20 hodin měl hrát Dalibor Svrčina proti Francouzi Valentinu Roajerovi. Ve 22 hodin pak má začít zápas Jakuba Menčíka s Japoncem Shintarou Mochizukim. Lidé, kteří přijdou o práci, budou v prvních dvou měsících nezaměstnanosti pobírat podporu ve výši 65% svého předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku. V současnosti je to 80%. Na konci podporčího období jim ale ta dodávka oproti dnešku vzroste. Dnes to schválila vláda, která tak vrátila velkou část parametrů podpory před reformu provedenou předchozím kabinetem Petra Fialy. Premiér Babiš se dnes účastní Bleckého strategického fóra ve Slovinsku, kam odpoledne přiletěl. V projevu kritizoval nelegální migraci a vyjádřil se i ke stavu Vyšegrádské čtyřky. Na programu má také bilaterální jednání s předsedou vlády Slovinska Janšou. Evropská unie připravuje nové sankce proti Rusku. Omezení se mají týkat zhruba 1600 lidí a subjektů a má jít o jeden z největších sankčních balíčků od začátku ruské války proti Ukrajině, informoval o tom bruselský server Politico. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další klasický Big Beat na rádiu Beat.

trochu živé muziky ve vysílání Rádia Beat. Bad Boy Boogie je ta, která dohrála právě teď od kapely AC/DC. Živou muziku si tento týden samozřejmě taky dáme, to je věc jasná. Ve středu to živákům patří tady na Beatu a patřit jim to bude rozhodně i v tom středečním vysílání. Mnohem dřív, ale než přijdou živáky, o kterých toho ještě dost napovídáme, tak přijde třeba zítřejší dopoledne. A tady je potřeba to vypíchnout a připomenout, protože prázdniny končí, léto jako živé taky a do vysílání Rádia Beat se vrací detektivka. Už dneska máme za sebou první díl Vejvodkovy cesty za podivnými nápovědami, no a zítra budeme pokračovat. Zítra třeba, to už můžu tady jako říct, protože to vím a mám to tady, tak je připravena z Brusu nová kniha nazvaná Alchymista. Paulo Coelho je autorem téhleté knihy, kterou ještě nikdo neotevřel, to můžu říct taky z jistotou, protože zatím je pořád zabalená, zatavená do igelitu, takže tuhle tu knihu pokládám sem po své levici, kde bude ležet a bude čekat na zítřejší devátou raní nebo dopolední, chcete-li, kdy kolega Vejvodák přednese další díl detektivky, další nápovědy a dávám tedy další šanci zabojovat, zavolat, zvítězit a vyhrát. Takhle jednoduše vlastně detektivka funguje. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Já teda nevím, jak byste hlasovali vy, ale já bych hlasoval za to, že furt je dobrý. Láďa Mišík společně s ETC dohrál tady na beatu v 16 hodin 40 minut, toliko přesně k tomu času, který by si třeba případně někdo chtěl štelovat, aby ho měl přesný jako tady ve studiu beatu, tak 16.40 a k tomu 10 sekund platí právě teď. Taky platí, že když se podíváte na beatový web, nejenom ta anketa o půlnoční alba, o které jsme se bavili, tam visí, protože pravidelně se tam každý den objevuje spousta nových věcí. Třeba si můžete poslechnout novou muziku kapely Molly Hatchet. Po dlouhých 16 letech se dočkáme nové placky. Taky zjistíte, co dělá Tommy Thayer, tady kytarista kapely Kiss, který vlastně můžeme říkat je takovým naším nějakým českým sousedem, ale zároveň po celém světě vyrábí novou muziku. I ta je tam k poslechu. A když jsme tak u toho, tak pokud jste fandové severského metalu, dozvíte se i, jak to bude v budoucnu s kapelou Nightwish. To jsou jenom takové drobné pozvánky k tomu, co dneska nově čerstvě naskočilo na beatovém webu. Adresa stejná jako vždycky, ale stejně vždycky pro jistotu zopakuju, aby nám to nezapadlo, www.radiobeat.cz.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Ještě nejsem nikde Pepek, pojďme se podívat aktuálně na dopravu. Začít můžeme třeba zprávou tady od Zbyňka.
2: Na silnici 35, Příčína na Hradec, 81. kilometr, což je těsně před pozicema, defekt kamionu, mění to tam za asistence policie, takže držení tak asi 2 minuty. Pohodu, se zkušem.
1: Díky za tohletu zprávu. Přihodíme si samozřejmě i další, které se nás týkají v regionech Bítu v tuhletu chvíli, což může být třeba tadyhle zpráva z Havlíčkové ulice v Kroměříži. Tam se vyšetřuje nehoda 2 osobních aut. Počítejte s tím. Taky ze Zlína, ze Štefánikové se ozýváte, z Brna, z Lidické se ozýváte, s tím, že tunely v Brně jsou skutečně dneska jedna velká hitparáda. Pokud se jim můžete vyhnout, tak se jim vyhýbejte. Počítejte, že nám zase přibyla na úrovni Jinočan jedna nehoda na D0, je to 21. kilometr ve směru k D1. Ozýváte se také z Českých Budějovic z Jírovcovy ulice, tam se vyšetřuje kolize 2 osobních aut a na silnici 476 na příjezdu do Třince. To vypadá velmi podobně, opatrně v tomto místě. Všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bít.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Během nepřechodně oblačno. Hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České basketbalistky zítra čeká po dnešním přesunu z Prahy do Berlína generálka na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Duel začne v 16 hodin v Max Melling hale pro 9 000 diváků, kde o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii. Další dvě utkání v základní skupině proti Číně a Spojeným státům se budou hrát v Berlin areně pro 14 000 fanoušků. Podmínky pro pohovory a zveřejňování mezd se od příštího roku změní. Firmy dostanou pevný termín, do kterého budou muset uchazečům sdělit, kolik jim nabízejí. Od roku 2028 se pak budou moci lidé svého zaměstnavatele zeptat, jaká je průměrná mzda na pozici, kterou u něj zastávají. Ten jim pak bude muset odůvodnit, proč je jejich příjem nepřiměřeně nízký. Vyplývá to z novely zákoníku práce, kterou schválila vláda. Na platy ve veřejné a státní správě letos půjde o 630 miliard korun víc než loni. Státní a veřejní zaměstnanci si tak polepší o 5 až 9%. Celková částka ale nezahrnuje jen tento růst, nýbrž i výdaje na nově přijaté zaměstnance, uvedla to ministryně financí Schillerová. V noci v Polsku hořela továrna na drony společnosti WB Electronics. Tajmy zásobuje nejen polskou, ale také ukrajinskou armádu. Polská policie se v současnosti snaží určit, jestli se jednalo o sabotáž. Bezpečnostní kamery totiž prý na místě krátce před požárem zachytily neznámého člověka v kukle. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Ano, léto letí, tak to zpívají Stone v téhleté písni As Tears Go By. Dohrála 6 minut po 5. hodině, já jsem před malou chvilkou mluvil právě o tom, že co dělá Tommy Thayer, tedy kytarista kapely Kiss, aktuálně, že to najdete na beatovém webu, že si to tam můžete pustit. To jsem myslel, hlavně tedy tu spolupráci s Danem Reedem na uskupení nebo projektu Shogun Mojo, což tedy je pravda, na webu Rádia Beat skutečně najdete. Ale samozřejmě, že se našla spousta beatáků, která připomněla, no jo, ale mnohem důležitější pro nás je, co páchá Tommy Thayer tady u nás, tedy krom zakládání rodiny, myslím hudebně, což může být právě ta spolupráce s kapelou Turbo, která před vlastně ještě můžu říkat třeba pár týdny, ono to není zas tak dávno, šla do světa ta společná píseň, která vyšla pod názvem Time of My Life, a že ji mám pustit. A tak si říkám, že to vůbec není špatný nápad, tady je.

A to bych vám doporučoval taky, zvláště tu poslední větu kapely Slade z téhleté písně. Radio Wall of Sound je to, co dohrálo tady na beatu. 17 hodin, 18 minut, to je přesný čas. Spousta času nám ještě zbývá, ten, který strávíme spolu, a s další muzikou chystám Santanu, Joan Jett, Beatles. Mezi tím dojde třeba taky na menšinové sporty, ale rovnou už bych vás takhle při odpoledni chtěl pozvat na Jaroslava Císaře. Krásné nálezy, další díl, který bude tentokrát 8. a jak on sám hlásí, předposlední část letního hudebního prázdninového seriálu, ve kterém pod hlavičkou letní roková všeochuť zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teorií i hudebními styly. Takhle krásně se to dá květnatě napsat, abychom řekli, že to je takový myšmaž hudební, který se přes léto do krásných nálezů dostane, protože jinam by se dostával těžko, ale na druhou stranu byla by škoda tuhle tu muziku vynechat. To nás čeká po 7. po 8. Oťas a večer u repráku, tedy povídání o všem možném i nemožném, k tomu samozřejmě i nějaká ta muzika, to si pustíme. No a divoký Martin Vysušil přijde se svou divokou jedenáctkou v 11 právě v 11 hodin. Divočina, divokost, slovo wild v angličtině, to bude právě pojítkem všech těch věcí, které si pustíme mezi 11 a půlnocí. Těšte se na to.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Automobilový závodník Adam Lacko vybojoval v závodě mistrovství Evropy tahačů v Mostě třetí místo. Martin Doubek pak skončil třetí v kategorii Open seriálu NASCAR. Adam Ondra obsadil na mistrovství Evropy v lezení na obtížnost čtvrté místo. Stejnou pozici mezi ženami vybojovala Tereza Širůčková, Michaela Smetanová skončila šestá. Biker Thomas Pidcock získal ve Val d'Isole po druhé titul mistra světa v cross country horských kol. Nejlepší z Čechů Ondřej Cink obsadil 27. místo. Mistryní světa mezi ženami se poprvé stala Švýcarka Frejová, Češky Holubová a Tvarušková skončily ve čtvrté desítce. Rallyjezdec Pajary vyhrál paraguajskou rally a v mistrovství světa si připsal třetí vítězství za sebou. Pilot Toyoty porazil Novozelanďana Perona o 620 sekund. V čele šampionátu zůstává Evans. Judista Adam Kopecký v Lausanne na čtvrtý bronz z turnaju Grand Slam nedosáhl. V kategorii do 90 kg po třech vítězstvích prohrál semifinále i následný zápas o třetí místo. Renata Zachová tam skončila čtvrtá. Golfistka Sara Kousková obsadila na Irish Open druhé místo, za vítěznou Jihoafričankou Alexandrovou zaostala o tři rány. To byly menšinové sporty. Radio Beat.

To byly Beatles na rádiu Beat a jejich Lady Madonna. To je zase zpátky k tomu všemu muzika na půlnoční alba týdne tohoto, protože tam se vybíralo ze zahraničních Bček, no a Beatles kdysi jsme a stále říkáme, říkali, že to začali a taky tak vypadalo vaše hlasování v uplynulém týdnu, tedy že Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band je ta deska, která bude hrát tady na Beatu zítra. Zítra večer po rokové zpovědnici jako půlnoční album. Tak tohle byla taková chuťovka, aby se člověk mohl tak trošku předpřipravit a víc těšit na muziku kapely Beatles. To dál dáme českou muziku, mám tady Luboše Pospíšila a mám tady taky Iron Maiden, abychom to tak jako narovnali. Někdo rád jemněji, tak pro toho bude Luboš, někdo to rád ostřeji, pro toho budou právě ti Maideni a ti jsou na řadě teď.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jak jsem slíbil, tak také činím a pouštím Luboše Pospíšila, ten zcela tvůj způsob chůze, bezesporu muzika legendární, taky po zásluze díky vašemu hlasování, tak jako uvedená dávno a vlastně několikanásobně do beatové síně slávy Rádia Beat, která v tuhle chvíli ne, že by spala, ono to tak může na první pohled vypadat, protože se o ní tolik nemluví, protože ta její nejsilnější chvíle teprve přijde, ale naopak tady už se velmi diskutuje a často tedy velmi energicky a někteří u toho dokonce rozhazují rukama a někteří i nohama, jak by to mohlo vypadat příští rok. To hlasování budete mít v únoru ve svých rukách vybíťáci, to je pravidlo, které se nemění. Jasně, budeme hlasovat ve čtyřech kategoriích tak jako každý rok, abychom pak někdy na jaře v květnu, řekněme, uváděli ty vámi odhlasované muzikanty, kapely a písně do beatové síně slávy. Ale ještě předtím je potřeba, aby se tady naše konzorcium usneslo, koho že doplníme v těch jednotlivých kategoriích, což je osobnost, osobnost in memoriam, kapela a píseň, protože vždycky každý rok tím, že se odhlasují, tak z každé kategorie jeden vyskočí, vstoupí do beatové síně slávy a vytvoří volné místo. Jsem zvědav, jak to nakonec dopadne. Klidně, pokud máte nějaký ten tip k tomu, koho bychom měli v té které kategorii přidat a neminout, protože v beatové síně slávy ještě není a podle vás by si to zasloužil, klidně to sem hněte jako takové svoje nápady, připomínky, doporučení, protože konec konců beatovou síň slávy si my všichni beatáci děláme tak nějak dohromady, bez nějaké výzvy, kdyby to mělo být, jakmile vás napadne, koho přidat do beatovky, tak to pošlete třeba SMS-kou nebo mailem, nebo můžete zprávou z aplikace, to nechám na vás.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě nejsem Vladí Pepek, pojďme si říct, jak to vypadá v dopravě na D1 na 11,5 kilometru směr Brno, to znamená někde na úrovni Modletic, nehoda, 3 auta dodávky v levém jízdním pruhu, podle všeho, aby mělo být neprůjezdno, tady minimálně v tom levém pruhu, a mělo by to působit nějaké přicpání, což tedy dopravní mapa tak jako potvrzuje, že už někde od pruhu nic, počítejte s tím, že tady tvoří poměrně hustý špunt, není dlouhý, ale o to je hustší, tak uvidíme, jak se to bude na místě vyvíjet v těch dalších minutách. Na pražském okruhu D076 kilometru směr D7, tady počítejte, že je hlášen havárie nákladního osobního auto ve středním pruhu, to znamená výjezd od D1, a je to vlastně také na úrovni Modletic, to znamená, že tady se nám může přicpávat i ten nájezd, uvidíme, i tohle budeme sledovat, je to nějaký takový zapikaný tadyhle ten trojúhelník. No a pak ještě jednou bychom tady měli D0 na 21. kilometru u Jinočan, tam počítejte s nehodou 3 osobních aut. Co mi hlásí trál je 35. u Hrádku nad Nisou, tady je prý uzavřeno po nehodě 4 aut, tam probíhají nějaké záchranné a vyprošťovací práce. Když jsme u té 35, tak v tomhle případě už se tomu říká ulice Kapitána Jaroše v Litomyšli, tady se řeší taky nějaká kolize. Co dál? Novovysočanská na Praze 9, auto s motocyklem, bohužel tady to je vážná dopravní nehoda, na místě všechny složky IZS, Výrovcově ulici v Českých Budějovicích se zase řeší za asistence IZS kolize auta s cyklistou. V Teplicích na Nádražním náměstí je to potom nehoda nákladního s osobním, kde to snad je bez zranění, ale překáží to, taky tam počítejte s možným zpožděním, pokud rovnou nezvolíte nějakou jinou trasu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně oblačno. Hlavně na horách se ojediněle objeví přehánky. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Záložník Matěj Šín bude do konce sezóny hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby to uvedly na svých webech. Šín se v týmu sejde s dalšími českými fotbalisty Janem Žamburkem a Janikem Eduardem, který přišel do Hágu v červenci na hostování z bundesligového Hoffenheimu. Všeobecná zdravotní pojišťovna spouští stipendijní program, který má přilákat mladé lékaře do oblastí s nedostatkem zdravotní péče. První dvě výzvy se týkají pediatrie a dorostové psychiatrie. Následovat má podpora obecných praktických lékařů. Zájemci mohou získat až 480 tisíc korun, pokud se zaváží ve vybrané lokalitě působit aspoň 5 let. Žádosti mohou podávat do 15. října. Ministr obrany Zuna za SPD má v půlce září v plánu pracovní cestu do Číny. Novinky.cz dnes napsali, že se tam má zúčastnit bezpečnostní konference. A to jen několik týdnů poté, co zemi navštívil předseda sněmovny Okamura. Dnes to potvrdil předseda sněmovního výboru pro obranu Fleck. Cesta šéfa obrany přitom koliduje s termínem schůze výboru. Ruský prezident Putin na setkání se studenty v Moskvě přirovnal válku proti Ukrajině k potravnímu řetězci v přírodě. Mluvil o kosatkách, které podle jeho slov útočí na lední medvědy. Řekl, že děti by měly takovým vztahům mezi predátory a jejich kořistí rozumět, aby pochopili, v jakém světě žijeme a proč Rusko válku vede. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

s překrásným hlasem, obrovským rozsahem a taky neuvěřitelným ječákem. A takovým, já bych se nebal říct, aspoň na mě to tak působí, až v podstatě pohádkovým jménem, protože to její jméno na mě prostě působí tak jako zvláštně. Maribel Lorraine Ellison, taky pojmenovali v roce 31 ve Filadelfii, kde se tenkrát narodila, a už od dětství bylo jasný, že ten hlas je jednou z jejich velkých předností, takže od nějakých 6 let už vystupovala v gospelových sborech, v místních kostelích, a odtamtud pak vedla přes střední školu její cesta z gospelu někam úplně jinam, někam na hranici toho, čemu se tenkrát říkalo soul a zároveň R&B. Tam tenkrát v 60. letech, když z toho vyskočila právě do těch žánrů, tak natočila i tuhletu svoji bezesporu nejslavnější záležitost Stay With Me, ale proto, jak to Lorraine Ellison zpívala, tak se tomu neříká nijak jinak než Stay With Me Baby, a to bylo v roce 1966. Nebyla to jediná muzika, která vyšla pod hlavičkou Lorraine Ellison, té muziky je víc, ale jestli mám hledat něco, o čem s čistým svědomím budu říkat, že to je nejúspěšnější záležitost, tak je to právě tahle. Kdo ví, kolik by muziky další ještě Lorraine Ellison do světa pustila, kdyby neodešla na můj vkus velmi mladá, ve věku 51 let, to bylo v roce 1983. Zároveň byla druhou z 60 v našem Six O'Clock roku tady na beatu. Začali jsme to s Deep Purple, s písní Listen, Learn, Read On, a pokračovat budeme dál s kapelou Four Tops.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Na beatu Bruce Springsteena Glory Days, to je muzika, která dohrála právě teď. Za 3 minuty bude 6:30, což znamená krom jiného, že vám můžu za malou chvíli slíbit tady na beatu o pondělní beatoskop, takový výlet do světa většinou technických specialit pro ty, kteří se v tom rádi pošťourají, a zároveň vám už můžu slibovat taky další muziku, kterou chystám po beatoskopu. Dáme si Creedence Clearwater Revival, dáme si Yes a jejich Big Generator, to všechno v těch příštích minutách tady na beatu.
1: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
2: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Peněženka Google mění vzhled uložených letenek, jízdenek a vstupenek. Po nové aktualizaci se obrazovka s lístkem zbarví podle jeho motivu a barva zaplní celé rozhraní. Novinka se šíří postupně v aktualizaci aplikace a trvalý návrat ke starému vzhledu zatím není k dispozici.
1: Beatoskop.
2: Casio představilo hodinky s retro vzhledem a moderními funkcemi. Přes Bluetooth se propojí s mobilem, počítají kroky a sledují denní aktivitu. To nejpodstatnější je, že na knoflíkovou baterii vydrží 2 roky.
1: Beatoskop.
2: Pražská trolejbusová doprava letos slaví 90 let ve vozovně ve Střešovicích, proto začala výstava Trolejbusy ve Střešovicích, která nabízí dobové fotografie, technické informace a 3 historické trolejbusy.
3: Pokud vás zajímá, kdy se bude 90. výročí slavit, pak vězte, že oslava se chystá na 1. zářijový víkend, kdy se veřejnosti otevřou dveře garáže v Řepích a do ulic vyrazí také historické vozy trolejbusů. Výroční jízdy jsou naplánovány na sobotu 5. září na linkách 51 a 59 a na neděli 6. září pak na linkách 52 a 53. Ještě doplním, že v současnosti funguje v Praze celkem 5 trolejbusových linek. Nejznámější je 59, která spojuje nádraží Veleslavín s letištěm Václava Havla. Tak hezké svezení trolejbusem přeje Honza Navrátil.
2: Poslouchali jste Beatoskop.
1: Rádio.

Grand Funk Railroad a jejich We Are an American Band, nebo to můžete znát taky s českým textem třeba od kapely Projekt 76, která teď v sobotu oslavila své 50-leté výročí. To je muzika, která dohrála tady na beatu teď 3 minuty před 6:45, kdy pojďme si otevřeně říct, že jsem zahájil úklid, protože studio vypadá podle toho, že jsem přišel už ve 14 hodin a nechci takhle úplně naší vysílací Máňu předávat dál, takže v úklidu budu pokračovat. Ale zároveň už vám můžu taky slibovat, jak to bude vypadat na beatu v těch příštích hodinách, protože se budeme střídat, Máňu já tady otřu mokrým hadrem a přijde Jaroslav Císař, který tady převezme. A vysílat se budou další krásné nálezy, takové ty poeticky popsané jako letní roková všeho chuť. To znamená, že se pod tenhle ten nadpis dá schovat lecos. Je to muzika, která do, řekněme, těch běžných dílů krásných nálezů se nám úplně nevlezla. No a ale do toho aktuálního se nám vleze. Přesto to má nějaké pojítko, přestože to je velmi rozmanité, tak kdo má rád písně kapely Beatles a nevadí mu, když je občas uchopí někdo úplně jiný, ten by se měl na ty dnešní nálezy krásné 774. těšit, protože přesně tam se to všechno potká v jeden pořad. Ota Seman tady bude večer, to jsme do 11 s večerem u Repráku a divoký Martin Vysušil přijde po 11.

0: Jetroutel na rádiu být moc dohrála. Já jsem dneska v podstatě by se dalo říct, že Jetroutel začínal, protože v té první hodině v Tuplácích právě tahle ta muzika byla naskládána, byť ne úplně jako první byly Judas. A tak jsem si říkal, ale že s těma Jetroutel taky ukončíme to dnešní odpolední vysílání tady na beatu, protože to všechno, co přijde za malou chvíli, je vysílání podvečerní a mají ho v rukách ti všichni, o kterých jsem před malou chvilkou mluvil. Tak to nebudu celý opakovat, by konec konců na beatovém webu sami si můžete udělat přehled o tom, kdo přijde a případně i co bude hrát. To tady platí hlavně pro 11 v 11 a krásné nálezy. No a já vás tím pádem s čistým svědomím můžu nechat v dobrých rukách, popřát vám příjemný pondělní večer, který věřím, že s kolegy večer příjemný bude. No a spolu, že se uslyšíme zase zítra, vlastně ne na dvakrát, protože když po půlnoci nepůjdete spát, uslyšíme se v pořadu Hard and Heavy a v jeho repríze, jinak odpoledne po 14. budu zpátky tady na značkách a budu se na vás, býťáci, těšit.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty, na výběr jsou různý barvičky krytý a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatý drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatý drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
3: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
4: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
3: Říká se baby.
4: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
5: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
6: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
7: 11.
6: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
5: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
8: 11 v 11.
5: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer v 11 na rádiu Beat.
9: Krásné nálezy.
10: Krásné nálezy.
9: Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na rádiu Beat.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Čas neúprostně letí a tak vás dnes vítám u poslechu již 9. a poslední části svého letošního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všehochuť. A protože se mnohé v rokové hudbě odvíjí od její nespochybnitelné ikony skupiny The Beatles, tento díl jsem záměrně sestavil z cover verzi jejich písní. Výběr je takřka bezbřehý a tak vás dnes zvu aspoň na malou ochutnávku této tvorby. Stejně jako je otevírákem alba Abbey Road z podzimu 1969 skladba Come Together, také je otevírákem dnešních krásných nálezů. A to v podání hvězdného tria z roku 2003 americké černošské zpěvačky a herečky Dorgy McBroomové, známé ze spolupráce se skupinou Pink Floyd v letech 1987 až 1994, anglického kytaristy, zpěváka a skladatele Jackieho Lomaxe, který se podílel mimo jiné na nahrávkách George Harrisona, a britského kytaristy Snowyho Whitea, který zase spolupracoval s Pink Floyd a Rogerem Watersem. Médně se dnes už ví, že skladbu Come Together psal původně John Lennon jako volební popěvek pro Timothyho Learyho na žádost jeho ženy. Ze všeho ale sešlo, když se Timothy, usilující o politickou dráhu, zapletl do propagace drog. A ještě malý dovětek k originálu zmiňovaného alba. Je první deskou The Beatles, která vyšla pouze ve stereo verzi. Ani Austrálie nezůstala imunní vůči celoplanetárnímu dopadu muziky brouků na oblast populární hudby. Potvrzuje to i píseň Eleanor Rigby z roku 1966. Spolu s Yellow Submarine vyšla nejdříve na singlu brouků a poté na albu Revolver. V roce 1971 je převzala do svého repertoáru australská skupina The Zoot a odjela ji do rockového hávu. V jejím podání písni patřilo 4. místo v australském žebříčku, ale zároveň získala ocenění za nejlepší australský single roku. Soubor vznikl v roce 1964 původně jako Down the Line v Adelaide, posléze se však přestěhoval do Melbourne. V roce 1971 se kapela rozpadla. Její jednotliví členové se však nestratili. Například basista Beer Birtles, narozený jako Gerald Birtlecamp, se stal později zakladatelem souboru Little River Band. V The Zoot působil Rick Springfield, který po přestěhování do Spojených států zase získal mezinárodní slávu a uznání jako solista, skladatel a herec. The Zoot byli v roce 2017 uvedeni do australské síně slávy rockové hudby. Teď už si je na frekvenci rádia Beat poslechněte jako úspěšné australské interprety skladby Eleanor Rigby, které ještě přidali lesku u protinožců.

0: Krásné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: V Austrálii ještě zůstaňme. O skladbě Nowhere Man, původně příspěvek Johna Lennona na album Rubber Soul z konce roku 1965, podle které byla i pojmenována 12. britská EP deska do Beatles, se postarala nejúspěšnější australská kapela 70. let, která si říkala Sherbet a měla i ohlas zahraničí. Mnohonásobní vítězové ankety o nejpopulárnější australskou kapelu vznikly v roce 1969 v Sydney. Jejich působení na hudební scéně je lemováno mnoha úspěchy. Sherbet vydali celkem 17 alb, z nich 10 získalo platinu desku za prodej a 20 hitových singlů. Kapela ukončila svou činnost v roce 2011. Smutnou okolností jejich existence je skutečnost, že 3 její členové zemřeli na rakovinu. Na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní v podání australského souboru Sherbet jeho cover verze písně Nowhere Man z roku 2008.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Klávesový mák Rick Wakeman, někdejší člen The Strokes nebo Yes, se na své solové dráze pouští do projektu různého druhu. Od stvárňování literárních témat, klasické hudby, filmových melodií, svého vztahu ke sportu až po témata z anglické historie. The Beatles dal hold net na ploše celého alba Tribute to the Beatles. Učinil tak způsobem sobě vlastní. Jeho verze nezopřou originál, ale ani jeho vlastní hudební rukopis. S touhle myšlenkou si prý pohrával již od roku 1988. Záměr se mu nakonec podařilo uskutečnit až v roce 1997. Z celkem 11 položek téhle desky na vás v dnešním vysílání Rádia Beat čeká Rickova úprava písně Things We Said Today. Jedná se původně o Paulův příspěvek na album A Hard Day's Night z června 1964. Skladba ale vyšla i na 7. EP desce Brouků Extracts from A Hard Day's Night, jakémsi best of alba.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Rodáka z Londýna Steva Hillidge, britského kytaristu, skladatele a hlavně věčného hudebního experimentátora, jsem shodou okolností zmiňoval již v minulém pořadu. Dnes zazní v ukázce Getting Better, pocházející z jeho 6. studiového solového alba Open z roku 1979. Hillidgeova verze písně The Beatles vznikla v jeho společné produkci s Nickem Masonem z Pink Floyd. Originál skladby vymyslel Paul McCartney na jaře 1967 během procházky se psem. Tehdy si vybavil hlášku bubeníka Jimmyho Nicola o tom, že bude líp. Jimmy zrovna zastupoval nemocného Ringa Stara během části světového turné kapely. Paul pak s Johnovou pomocí svůj nápad dokončil. Píseň se stala součástí slavného alba o seržantu Pepperovi z června 1967. Tohle společné dílo autorské dvojice Lennon-Cartney je na svou dobu výjimečné. Od poloviny 60. let už většinou skládali samostatně a uváděný autorský kredit dvojice sloužil především pro snazší výpočet autorských honorářů. V instrumentaci původní verze písně hraje George Harrison na indický strunný nástroj tambura. Ze studia rádia Beat za vámi posílám skladbu Getting Better v podání Steva Hillidge z roku 1979.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Jednou z nejlíbeznějších kompozic The Beatles je píseň George Harrisona Here Comes the Sun. Složili na zahradě domu Erika Claptona mimo jiné pod vlivem frustrací z obchodních potíží firmy Apple. Stala se v roce 1969 neodmyslitelnou součástí alba Abbey Road. Po více než 50 letech ji natočil americký kytarista, skladatel a producent Ron Thal, přezdívaný Bumblefoot a označovaný za metalového Franka Zappu. Vyrůstal v Brooklynu, hodně ho ovlivnili Kiss. The Beatles patří k jeho favorizovaným kapelám. V letech 2006 až 2015 byl členem Guns N' Roses, natočil už 10 solových alb, ale skládá i jingly pro televizi a různou účelovou doprovodnou muziku. Šíře jeho spolupráce s jinými muzikanty, producenty a skladateli je úctyhodná. Jeho bratr je bubeník. Bumblefootova verze Here Comes the Sun, která pochází z roku 2023, nyní dostává prostor ve vysílání Rádia Beat.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: O tom, že je tvorba do Beatles stále inspirativní i po více než 5 desetiletích od jejich vzniku, svědčí album Beatles Reimagined. Představitelé americké nezávislé poprokové scény, talentovaní umělci nastupující generace, na něm roku 2013 dali hold inspirujícímu odkazu souboru z Liverpoolu. Je zde zdokumentováno 10 nově natočených položek jejich muziky, ale tahle velká deska jich obsahuje celkem 12. Na ty zbývající dvě se nějak, možná vlivem chvatu z připravované desky, nedostalo. Internet to však napravil. Právě mezi těma dvěma v bookletu ani na desce neuvedenými je zde pod hlavičkou souboru Bread zařazena i nová interpretace písně Johna Lennona There's a Place. Původně se objevila roku 1963 na debutovém albu Brokeu Please Please Me, posléze i na jejich první EP desce Twist and Shout. Nyní zazní z vysílání Rádia Beat.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: V roce 2002 se objevila svébytná podsta do Beatles, a to v podobě bluesové verze takzvaného Bílého dvojalba, které původně vyšlo v listopadu 1968. Liverpoolská čtveřice se v něm oprostila od všech předchozích propracovaných projektů a seřadila v něm vedle sebe stylově různorodě pojaté skladby jednotlivých členů kapely. Tuhle desku vám nemusím blíže představovat, protože ji jistě znáte, ale neodpustím si poznámku, že přes snahu po naprosté nevýraznosti a všednosti i tenhle projekt nese punc jejich umělecké geniality. Deska se krátce po vydání stala nejprodávanějším dvojalbem všech dob. Původně se měla jmenovat A Doll's House, ale vzhledem ke kolizi s názvem debutové velké desky souboru Family Music in a Doll's House z července 1968 od toho bylo upuštěno. Z pestré hudební kolekce, kterou tenhle projekt do Beatles přináší, si americký kytarista, zpěvák a skladatel Chris Duarte, rodák ze San Antonia v Texasu a v roce 1995 označený v časopisu Guitar Player za největší nový talent, vybral skladbu I'm So Tired, napsali Paul McCartney během svého pobytu v Indii v Rishikeshi. Duatova verze, který se muzice věnuje od svých 8 let, má už na svém kontě 16 solových alb, teď zazní z vysílání Rádia Beat.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Americký kytarista a zpěvák Lou Fulson je jednou z předních osobností a veterán blues na západním pobřeží USA. V roce 1995 byl uvedený do síně slávy rock'n'rollu, o dva roky dříve i do síně slávy blues. Je rovněž nositelem ceny Grammy. Všech svých poct se dočkal až po skončení svého aktivního hraní, se kterým přestal v roce 1990. První nahrávka, se kterou pronikl do žebříčku, vznikla už v roce 1948. Během své více než 40leté kariéry hrál jak s Elvisem Presleym, tak i s Ericem Claptonem. Muzikant indiánsko-černošského původu, po otci byl Cherokees, zahájil svou hudební kariéru poté, co opustil službu v americkém námořnictvu. Zemřel v březnu 1999 ve věku 77 let. Z hudebního odkazu Lovela Fulsona vám prostřednictvím rádia Beat představím jeho skvělou úpravu skladby The Beatles Why Don't We Do It in the Road z roku 1969. Fulson ji zařadil na své album a byla také použita ve filmu. Píseň zároveň předznamenává stylovou změnu v jeho hudební kariéře směrem k průraznějším a tvrdším skladbám. Originál vznikl v McCartneyho autorské dílně na podzim předchozího roku, aniž Paul něco konzultoval se svým parťákem a vyvolal prý Johnovo naštvání.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Skladba All My Loving, která se na konci roku 1963 objevila na druhém albu Brokeu With The Beatles a v tom následujícím i na stejnojmenné EP desce, napadla Paula při holení původně jako báseň. Po celém světě pak její cover verzi nahrála asi stovka muzikantů. Já jsem z nich vybral duet dvou nejrenomovanějších, i když generačně dosti vzdálených. Získali však za ní nominaci na cenu Grammy za nejlepší vokální spolupráci roku. Jedná se o americkou country zpěvačku a skladatelku Susan K. Bogusovou, absolventku univerzity v Illinois a jejího o více než 3 desetiletí staršího a renomovaného kolegu, kytaristu, aranžera a producenta Cheta Atkinse. Nyní se je poslechněte jako interprety beatlesácké klasiky v písni All My Loving z roku 1995. Chet již před čtvrtstoletím zemřel.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Australský soubor Hoodoo Gurus vznikl v roce 1981 v Sydney a na hudební mapě se udržuje až do současnosti. Tři z jeho členů působili v protopunkových formacích. Možná i proto zpočátku zněli dosti nekonvenčně. V jeho sestavě totiž hráli tři kytaristé, ale za to mu chyběl basista. Na své konto si Hoodoo Gurus zatím připsali 10 studiových alb, to debutové v roce 1984 a to zatím poslední po téměř 40 letech v roce 2022. Vrchol svých úspěchů i popularity dosáhli na konci 80. let minulého století. V roce 2007 byla kapela uvedena do australské síně slávy. S důvěrou jí toto můžeme svěřit interpretaci jedné z nejslavnějších písní z repertoáru The Beatles, a to skladby A Hard Day's Night. Její cover verze pochází z roku 2000. Originál skladby vznikl v létě 1964, kdy se objevil ve stejnojmenném filmu a také na albu. LPčko A Hard Day's Night má v diskografii Brouku jeden primát. Bylo do té doby prvním albem, které obsahovalo výhradně původní materiál z autorské dílny skupiny. Teď již ale dostává prostor cover verze téhle slavné písně v podání australské skupiny Hoodoo Gurus na frekvenci Rádia Beat.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: A jsme na úplném konci dnešního vydání krásných nálezů. Skupina Beatles za účelem ukončení alba Abbey Road složila a nahrála svou skladbu The End, i když zde figuruje na předposledním místě. Původně nesla název The Ending. Její instrumentaci dotváří 30členný orchestr, který svůj part dotočil zhruba měsíc po natočení základu. Ani tahle krátká a svým způsobem účelová píseň neunikla novému stvárnění. V roce 2023 se do toho pustila sestava, kterou tvořil mimo jiné zpěvák Frank Dimino z amerického souboru Angel, dnes již uváděný Angličan Village a další Američan, producent a studiový muzikant Fernando Perdomo. Děkuji vám za poslech letošního prázdninového hudebního seriálu. Příště si vás dovolím pozvat k poslechu první části přehlídky debutových alb. Zazní Led Zeppelin, Elvis Presley, Pink Floyd, Petr Novák, George and Beethovens, Sex Pistols a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Zastoupení účelové hudební formace, složené mimo jiné z Franka Diminoa, Steva Hillidge, Fernanda Perdoma a dalších se s vámi loučím cover verzí písně The Beatles The End.

0: Radio Beat. Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
1: Večery u Repráku.
2: Na Rádiu Beat.
3: Tak, slyšeli jsme o tom, co bude po 11. hodině, do té doby ale zbývá ještě hodně, hodně času. Řekl bych docela přehršel. Máme 2 minuty po 20. hodině, já jsem Ota Semana, přeji vám pohodový pondělní 31. srpnový, tedy poslední srpnový večer, kdy svátek mají pavlíny, což mi připomíná, že bych asi všem pavlínám mohl takhle jako nadálku pogratulovat, takže všechno nejlepší, děvčata, jménem Pavlína. No a co se týče našeho vysílání do těch 11, kdy to tu převezme Martin Vysušil, no tak to bude prostě večer u Repráku. Tak, jak to v pondělním večeru bývá. Dáme řeč o všem možném i nemožném. Jo? Uvidíme, kolik bude nemožného a kolik bude možného, jak to procentuálně vyjádříme. Každopádně bych rád připomněl, že dneska je Mezinárodní den povědomí o předávkování. Prý se to vyznačuje tím, že nosíte na klopě fialovou stuhu. Nemám fialovou stuhu, takže moje povědomí o předávkování není úplně asi evidentní. Nicméně v tomhle případě bych možná, pokud bychom to chtěli jako téma nějak rozvinout, tak bych se zaměřil na to, že samozřejmě týká se to předávkování drogami, ale já bych to vzal jako, že hudba je vlastně taky taková droga, že jo? Takže jestli se vám někdy stalo, že jste se nějakou muzikou předávkovali, i o tom můžeme třeba dnes dát řeč. Ale řeč můžeme dát o čemkoliv, co vás zrovna dnes večer napadne. Volat mi sem do studia můžete na číslo 210 32 33 34, které nepochybně máte ve svých mobilech uložený. No a můžete pochopitelně nechávat taky vzkazy, tak jako ostatně pokaždé, na naší býťácké apce. Hlasové vzkazy se nechávají přes nahrávátko, ty písemné, tak to je celkem jasný, naťukáte to, že jo? Ať už na klávesnici, v podstatě to musíte udělat v mobilu, protože ta apka se týká mobilních vašich zařízení, ale můžete psát i maily na studio@radiobeat.cz a nebo případně využít SMSky na 720 001 222. Když se mi sem dovoláte do studia a dáme řeč, tak se potom můžeme domluvit i na tom, že si pustíme nějakou muziku, kterou třeba vy vyberete. Teď ovšem vybírám já a pouštím Boba Seagra.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Víte, jak jsem tady na začátku říkal, že dnes tedy ten 31. srpen je Mezinárodní den povědomí o předávkování. A říkal jsem, že v souvislosti s muzikou by se to tak klidně dalo brát, že existuje i způsob předávkování se, tak jako se můžete přejíst něčeho a podobně. Zbyněk mi napsal, že měl svého času takové období, kdy po dlouhých letech nějakého poslouchání skupiny Iron Maiden si od nich potřeboval odpočinout. A tak si dal oraz asi nějaký 2 měsíce, alespoň podle toho, co tady píše. A poté, co se k ním vrátil, tak už se jich nemůže prý nabažit a zůstává jim stále věrný. No, jako jo, tak někdy opravdu člověk asi, když má hodně naposloucháno, tak si prostě nějaký ten voraz dá. Ono je dobrý to dělat průběžně, jo, odejít vždycky od toho nějakého stylu, žánru, klidně si pustit něco úplně jiného, trošku si ty uši tak nějak jako zase řekněme sklidnit, hodit se do klidu. No, každopádně Zbyněk, který mi tohle to napsal, tak by si přál, jestli bych mu nepustil Iron Maiden a Seven Son of a Seven Son, takže to si můžeme klidně dát, sedmýho syna. Pojďme na to, tady jsou Iron Maiden a vy, kteří budete chtít ještě dát řeč, tak mi klidně volejte na 210 32 33 34, držím palce, abyste se dovolali.
0: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, to. Já jsem se chtěl zeptat, šlo by prosím zahrát něco od Pavlov Zdok?
2: Pavlov Zdok by možná šlo zahrát, ale jako víš co, ono to nejsou písničky na přání. Tohle jsou hovory, tohle je večer u repráku, kde si povídáme hlavně. Jo?
1: Omlouvám se.
2: Ne, to se nemusíš omlouvat. Já jenom spíš koukám, jestli Pavlov Zdok tady vůbec mám, jako, jo? Protože už jsme ti to někdy hráli.
1: No, mě určitě ne, ale Já nyní vzpomínám, teďko vlastně jsem je vytáhl z toho svýho veškerýho sortimentu.
2: Jo, jo.
1: Musím říct, že se mi hrozně líbili. Že
2: hele, mám jich tady docela dost, jako jo.
1: A takže... co Julie od nich třeba, Julia?
2: Julie.
1: Je to pomalejší.
2: Jo, tu mám, to víš, jo, samozřejmě. To je se 74. roku, tuším, že jo?
1: Ano.
2: Jo, tak bylo počkej, to já tak, zalovím v tom a počkej, najdem, zkusíme najít. Jo, mám jí, no, jasně, Julie, je to tady. Takže to není problém, tu bychom si mohli klidně pustit. A ty mi řekni, co děláš takhle při pondělku večer? Jseš po práci, nebo jak to máš vůbec?
1: Ne, já už nepracuju, jsem v důchodu, ale se ženou tady jsme na zahrádce, sedíme, máme skleničku červeného a teď říkám, posloucháme vás a říkám si, tady tu muziku jsem tam hodně dlouho neslyšel. Jasně. A myslím, že by byla škoda, aby byly zapomněný, protože to byla krásná éra.
2: Tak ono, jako zapomněný určitě nemůžou být, protože těch fanoušků, který mají, tak těch je dost, že jo. Ty seš toho v podstatě důkazem, co si budem povídat.
1: No a samozřejmě moje věková skupina.
2: Jo.
1: A musím říct, že právě jeho specifický hlas mi trošku připomínal i Rush ve své době. A jejich styl byl, bylo to něco jasně. Trošku jiného, ale dobrýho.
2: Tak si dáme Julie, no a jenom se tě zeptám, stalo se ti někdy v té muzice, že jsi se něčeho jakoby předávkoval?
1: Vy povídali jste o tom před chvíličkou, Iron Maiden třeba, ale já abych řekl, já žil roky v Austrálii, poslouchal jsem třeba ty AC/DC jako horem dolem, protože jsem přišel z Evropy, a nikdy se mi to nestalo. Ne? Bohužel, musím říct.
2: Tohle se ti prostě nestalo.
1: Ne. Jako chodil jsem na ně, když jsem mohl a prostě to bylo něco, co... Když vidíš koncert 55 000 lidí a oni jsou tam po každý stejný na 100%, to je neuvěřitelné.
2: Jasně, a šlapou naplno. No tak to jo, to věřím samozřejmě. Kde jsi tam žil v Austrálii?
1: Já jsem tam byl od roku 2005 do roku 2020.
2: Tak to už je slušný, to už jsi tam něco poznal teda. Procestoval jsi jako, cestoval jsi?
1: Samozřejmě, že jo. Samozřejmě, ale nejlepší část třeba, když chceš být sám a mít absolutní klid, žádný signál a seš u toho Uluru, to je ten monolit uprostřed Austrálie.
2: Vím, no, ten je hodně zajímavý. No.
1: Nádhera. A nebo zase chceš jít do Las Vegas a přejedeš na východní pobřeží na Surfers Paradise.
2: Jo.
1: A tam jsou ty mrakodrapy, jeden vedle druhého prostě a pláže a párty kamkoliv v ráno, v poledne, večer, co tam jede, diskotéky.
2: Jasný.
1: Je to jiný život prostě, ale není to na pořád.
2: Aha. Hele, mě by tam nejvíc vadilo, že člověk musí být hlavou dolů, ne? Oproti nám tady,
1: no
2: co?
1: No to je hrozný.
2: Že jo?
1: To jsem teda opravdu, měl jsem s tím velký problém. Musel jsem se z toho propít.
2: Jo, jak kdyby jsi furt dělal stojku, no. To je jasný, to je jediný, co člověku může vadit, no.
1: A je pravda, že pivo jako v Čechách tam moc není, jedině z té Tasmánie, tam je dobrý pivo, ale jinak australský je dělaný na ty teploty, protože je takový řičí jako mexický hodně.
2: Aha, jo. No, a pije se v půl litrech nebo v menších nějakých?
1: No, normálně oni dělají pint a záleží jakou. Oni mají 480 ml nebo 420 ml.
2: Jo.
1: A pak mají ještě ty stabí, to jsou ty asi 250, no, jo, jako ty naše malí, že jo.
2: Takový ty klasický, jasně.
1: Klasický, no.
2: A pije se s pěnou nebo bez pěny? Tam je spíš bez pěny, ne?
1: No, jak jde, já dávají pěnu, ale plní ho teda poctivě. Dají to na linku a přesto mají teda pěnu, ne jako u nás čepici, pozor. Ne
2: to
1: jako
2: ne,
1: u nás čepici.
2: Jasně.
1: To ne. Ale jako v tom vedru, ono to úplně jedno,
2: jo, tak, a tak ono zase logicky, že jo, když je to hlavou dolů, tak logicky ono by jim tam pěna prostě
1: no,
2: padala.
1: Hlavou dolů tu pěnu mít nemůžou,
2: to
1: je jasný, odpadlo,
2: to dá rozum, no. Tak jo, hele, dáme si Julie od Pavlov.
1: To by bylo hrozně hezký, ale děkuju moc, hezký večer.
2: Měj se, čau, ahoj, díky. Ahoj.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Ahoj Oto, já tě zdravím, tady Alča z Mohelnice.
2: Nazdar, čau Alčo z Mohelnice. Tak jak je v Mohelnici dneska?
1: Dneska bylo horko, Oto.
2: Pařák.
1: Já jsem se opalovala na sluníčku.
2: Aha.
1: Venku, víš, já mám ráda hrozně slunce.
2: Na sluníčku já ti to řeknu takhle, na sluníčku je opalování zdravější než opalování LED lampou, případně autogenem. Jo, to je zdravější ano, na tom sluníčku.
1: Ano, je, já vím.
2: No, protože LED lampou by se sice taky opálila, ale nebylo by to úplně ono.
1: To je moje droga.
2: Opalování.
1: Ano, opalování. Jo, a ještě jsem ti chtěla něco říct. Já teda s drogami nemám žádné zkušenosti, za to jsem strašně ráda, ale mám jednu velkou neřeš, že kouřím. Chtěla bych se toho zbavit, ale o tom nejde mi to.
2: Nejde ti to?
1: Nejde mi to do.
2: A co se na to prostě normálně vykašlat, hele?
1: Já už jsem to zkoušela.
2: To by mohlo fungovat, ne? Prostě to zabalit, hele, zahodit to a už se k tomu nevracet, jo, že prostě tak nějak si myslím, ono totiž tohle, takový to postupný odvykání nefunguje, nejlepší je to opravdu zašlápnout a nechat to bejt a už se k tomu nikdy nevracet, ne, co, leze to do peněz určitě taky ne?
1: No jde, hrozně strašně moc, strašně moc.
2: A když si vezmeš, že v podstatě se ty prachy jenom promění v takový nic, ještě to smrdí k tomu, tak to není ono.
1: No. Já to zachodím.
2: To je varianta. To je správná řeč, ano, tak, to je správný. Zahoď to, pak budeš mít i méně zdravotních problémů, věř tomu.
1: Ano, ano.
2: Jo?
1: Ano.
2: Jo, no, hele, tak co ti zahrajem?
1: O to prosím, buď tak hodný, zahraj mi od skupiny UFO. Doctor, please.
2: Jasně, jo. Tak jo, dáme si tuto doktorskou, jo? Tak jo, tak.
1: No, doktorskou.
2: Dobrá.
1: Měj se krásně.
2: Měj se, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj.

Klasik. Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu B.
2: Tak byťáci, v pondělním večeru ten čas běží naprosto stejně v jakýmkoliv, jako v jakýmkoliv jiným večeru a dohnalo nás to až k 21. hodině, což znamená, že vstupujeme do druhé třetiny dnešního večera u Repráku. S vámi Ota Seman, přeji příjemný večer a budu se tady starat o to, abych si jednak s vámi pokecal, ale zároveň abych vám potom taky pustil nějakou tu muziku. Takže bavíme se tady tak trošku o závislosti, respektive o povědomí o předávkování, což je vlastně dneska Mezinárodní den, ale já jsem to pojal tím, že tedy mluvíme o předávkování muzikou. Nicméně nemusíme se tohohle tématu držet, to jste taky zaregistrovali, můžeme se bavit o čemkoliv jiným, i o tom, jak jste třeba strávili víkend a jak se vám třeba žije v dnešním večeru, jak si ho užíváte. A když tak nějak dáme řeč, tak potom se můžeme třeba i domluvit na nějaký tý muzice. To taky všechno víte, můžete mi volat sem do studia na 210 32 33 34 a nebo nechávat vzkazy přes naší býťáckou apku, což je asi ten vůbec nejjednodušší způsob pak komunikace. Pokud byste chtěli touhle cestou komunikovat, lze to písemně, ale lze to taky zvukově, tam je nahrávátko, stisknete, nahrajete, odešlete, je to vyřešený. Takže i tahle možnost je, no a já se vám tedy budu věnovat i v té další, následující, teď už nastávající hodině. Pouštím Petra Frampton a pak se dáme zase do řeči.

0: večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Haló, haló?
2: Haló, haló. Tady je Ota, Rádio Beat. Tak, a ty jsi kdo?
1: Já jsem Radek Pešek.
2: Radek, Radku, čau. Stačí mi teda to křesní. Nemusíš ani rodný číslo mi nemusíš říkat a číslo občanky. Stačí jenom rodný jméno. Teda rodný, křesní jméno. Tak.
1: Tak,
2: jo. Takže Radku, co ty mi povíš k tomu, k těm závislostem, respektive jestli se ti někdy stalo, že jsi se předávkoval třeba tou muzikou, anebo třeba jídlem nějakým nebo pitím, teď nemyslím drogama, to jako si myslím, že asi ne, co?
1: Ne, to určitě ne, no. Toho jsou odpůrce.
2: Tak, to jsme všichni, doufám, jo, tady, ale jak to máš s tím, s muzikou? Předávkoval ses někdy něčím?
1: To ani ne, tak já mám rád jakoby všechno, co se tak jako člověku líbí, tak si to poslechne.
2: V tom je výhoda, když posloucháš pestře, to znamená, že to jakoby třídíš, že si jeden den dáš tohle, druhý den něco jiného, třetí, tak se ti to nemůže stát, že by ses předávkoval. Stejně jako s jídlem, jo, nepřejíš se ani ty rajský, když jí máš třeba jenom jednou za měsíc.
1: Tak,
2: jo, takže to je jasný, to dá rozum. Co děláš dneska večer takhle?
1: Teď jsem skončil v dílně s kovařinou.
2: Kovář seš, jo? Nezvoní ti někdy v uších, když jdeš spát?
1: Ne. Maximálně ten Big Beat, jako ten jo. Mě tam zvonil, ale ten... tak jako v pohodě.
2: A počkej, a bereš si třeba sluchátka, když, nebo myslím jako nějaký, který tlumí ten zvuk, když jako vyloženě tlučeš do toho kovadliny?
1: Ne, to musíš slyšet, to nemůžeš tlumit.
2: Jakože to potřebuješ slyšet, abys věděl, jestli už je potřeba to zase přihřát, jo, nebo tak?
1: To já na to nejsi. Ne, to bez sluchátek.
2: Vidíš, takže nestačí na to jenom koukat, musíš taky jako i to poslouchat, jo?
1: Ano, přesně.
2: To znamená, že kdyby byl někdo hluchej, tak v podstatě bude mizernej kovář.
1: Tak to já nevím, to jsem neřekl, protože plno kovářů ti sluchátka používá, nebo
2: aha,
1: to, ale...
2: Jo. Ale ty to potřebuješ.
1: Já ten zvuk potřebuji slyšet. Toho kladiva, ty kovadliny a to železa, v tom je prostě...
2: Dá se tím ještě dneska uživit jako kovářinou? Jako je to dobrý? Vyplatí se to jako řemeslo?
1: Tak hele, já to dělám jako koníček.
2: Jo, takhle. Že se tím neživíš, jasný.
1: Já myslel,
2: že jako děláš kovářinu...
1: Ale... Jo. To jsem když si vál, ale neživím se tím. Dělám to jako koníček. Jako chodí za mnou lidi, různě jako jo, kdo chce, co chce, tak udělám, jako by, ale normálně chodím do práce, ale tak dělám vždycky jako bokem až po práci. Jako,
2: jo. No oni jsou i takový borci, který teda jako vyrábějí a pak s tím jezdí po těch různých trzích a jarmarcích a tak a asi jako dobrý, oni to někdy i ukazujou přímo, jako musím říct, že jsem koukal, když to dělají přímo někde na náměstí a snaží se jako něco ukovat, nebo ukovají, ne, že se jenom snaží, tak je to hezký pohled, je to zajímavý na to koukat, no.
1: Jo, tak to určitě, no, ale tak já mám, jako, bych to řekl, mám toho hodně i jako, že budu do práce i potom v té dílně, takže nemám na to, abych někde ještě jezdil, jakoby, nebo to...
2: Teď jsem si uvědomil, když jsem říkal, je to hezký na to koukat, to je přesně takový to, jako práci mám rád, vydržím se na ní dívat celé hodiny. Takže jako podobným způsobem to možná mohlo vyznít. Ale fakt je, že na tuhle práci se kouká moc hezky. A asi to i voní, že jo? Jako, že to vnímáš všema smyslama.
1: Voní, ale to se musí na to každý zvyknout. Jako, tam je vůně toho železa, uhlí, víš, tak jako...
2: To jsem právě myslel. Hele, zajímavá práce, moc zajímavá. A teď mi řekni, jakou zajímavou muziku ti pustíme.
1: No, to je na přání dneska, nebo není?
2: Můžu ti pustit nějakou muziku. Když jsme si tak hezky popovídali, tak si řekni, co bys chtěl zahrát. A jestli to tu mám, tak ti to pustím.
1: No, já bych chtěl zahrát Pro Dášu do Velkého Meziříčí.
2: No.
1: Od Vítkovo kvarteto Pražský démon.
2: Pražskýho démona? No tak to ani nemusíme diskutovat, jestli ho tu máme, páč toho máme, samozřejmě, to je jasný, jo. Takže zahrajem, no a asi, já si myslím, že tě bude mít ráda za to, ne? Co, když to uslyší? Posloucháte tě, jo, jako rádio?
1: No, celou dobu, co jsem za něj jezdil, tak ho poslouchala, tak by ho třeba mohla poslyšet, no.
2: Jo.
1: Tak jenom Pro Dášu... Od Radka, Vítko, kvarteto, Pražský démon.
2: Výborně, to jsi řekl moc hezky, jdeme na to, čau.
1: Moc krát díky. Ahoj, měj se. Čau, čau.
2: Čau.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Býťák Kamil mi píše přes naši býťáckou apku, že se mu rozhodně nikdy nemůže stát, že by se předávkoval muzikou kapely Deep Purple. Prý by bylo fajn, kdybych pustil Dítě času, že to je přesně to, co mu vždycky vleje krev do žil, a rozhodně to nikdy nemůže dopadnout tak, že by se týhle písně nabažil natolik, aby byl předávkovaný. No dobře, tak jo, tak pro Kamila a nejen pro něj si dáme Deep Purple Child in Time.

0: Studiu B.
1: Ahoj, ahoj, zdravíte, tady Martin, ahoj Oto.
2: Nazdar Martine, čau.
1: Čau.
2: Tak povídej, co ty děláš dneska večer při tom pondělku?
1: No, při pondělku tady s manželkou jsme uklízeli člověče bazén normálně.
2: Jakože už balíte, končí sezóna, tak už končí, jako definitivně, jo?
1: Končí, jo, sezóna trošku. Ale tak jsme natukli takový burčák, jsme si dali trojku burčáku.
2: Už je burčák?
1: No je, no, dávno.
2: Jo. To je člověče, nikde jsem na ně ještě nenarazil tady v Praze a většinou se sem vozí, jako, jo, že to, to, to.
1: No tady my jsme ale ještě dál teda, tady my.
2: Jo, no a nebo jsem možná blbě koukal, to je taky možný, jo, že jsem zrovna to, ale právě jsem nezaregistroval, takže burčáček už je teda, no tak
1: určitě,
2: fajn.
1: Určitě.
2: Tak to jsou vitamíny.
1: Jsou to vitamíny, je to zdravý strašně. Mm-hmm. Bílej, bílej. Dcera jezdí do Brna, ta už chutnala i červenej, no tak nevím.
2: Tak to trošku závidím. Jo, ale každopádně přeju, ať chutná samozřejmě. No, takže jste si dali, tak už není, už je pryč, jo? Tak jo,
1: no, trojku
2: tak
1: jsme udělali.
2: Dobře,
1: to bylo, ne,
2: tak ať vás to neprožene.
1: Ale je takovej sladionkej.
2: Jo.
1: Ono to nemá to ty volty, že jo? Je to
2: ještě to není.
1: Ale jako dobrý.
2: Tak to je fajn. No, co budeš chtít zahrát?
1: Zahrát? Co bych chtěl, ty jo? No, tak to je zajímavý teda. Ale měl bych to takový, jako mohl bych navázat na to školní vyučování víkendový trošku.
2: No.
1: Jestli tak, hele, mě napadla písnička takový, když by tam byl ten přírodopis třeba, jo?
2: Přírodopis, no.
1: No, tak kdyby byla hodina, že ho dáme teoreticky hodinu přírodopisu. Třeba vysací zámek, hymna šibeničních bratří.
2: Hymnu šibeničních. Mně se líbí, jak jsi zamrznul v tom víkendu. Jako, máš to tak i pracovně, že jako pořád máš ještě víkend a nejdeš jako nějak moc naplno, že by se spouštěl, opíral do práce?
1: Nejdu do práce, jdu ve středu ráno.
2: Až ve

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Mirek, dobrý večer, Oto.
2: Nazdar, Mirku, čau. Kde jezdíš, člověče? Slyším, že asi jedeš, valíš to někde po dálnici?
1: Valím to od Mělníka, protože v Mělnice jsme ukončili teď koncert, nebo my ne, my jsme byli jako posluchači.
2: Aha.
1: Ale na krásný hudbě. Byli jsme na symfonickém orchestru, nebo to nebyl orchestr, on to byl jenom kvartet. Ale krásná hudba, hráli Metallicu, Purple, no prostě nádhera.
2: A co to bylo za kvartet jako muzikantský, má to nějaký název, jak jste se k tomu dostali, nebo to jste jeli vyloženě na ten koncert, nebo jak to bylo, náhodou?
1: My jsme jeli, protože je nějaký takový seriál Dvořáků festival, mě tady napovídá manželka, sedíme oprva v autě, takže...
2: Ahoj, jo, pozdravuji tam, jasně.
1: A v rámci toho Dvořákova festivalu se občas takhle nějaká parta lidí ze symfonického orchestru nebo z filharmonie na to léto trošku jako zblázní a vzpomenou si na to, že opravdu jako ten základ mají v roku.
2: Se utrhnou tak, prostě.
1: Takhle to je a takhle se to občas krásně poslouchá.
2: Hele, hudba není, jako nemá cenu moc dělit škatulky, protože hudba je buď dobrá nebo špatná a tohle jako je jasný, muselo to být fajn, to věřím tomu, že to bylo skvělý.
1: A víš co, to je si poslechnout svou Conde Water v takovémhle podání, to prostě nádhera.
2: To věřím. Já jsem kdysi slyšel zase pro změnu v podání cymbálovky, takový věci od Pink Floyd a Beatles a Kisáky a všechno to hrála cymbálovka. Taky zajímavý. Tadle, tak věřím tomu, že to bylo zábava. A kde to tam bylo v Mělníku, prosím tě?
1: Je.
2: Kulturní centrum, slyším.
1: Bylo to vedle kulturního centra, bylo to teda ve volném prostoru.
2: Pod širým nebem?
1: Pod širým nebem.
2: Jo, tak to je paráda, no jasně.
1: Mělo to hezkou atmosféru, bylo to opravdu fajnový.
2: A jeli jste tam cíleně za tímhle koncertem, jo? Jako, jo, že jste věděli, že teda jdete na co a pak si to tam užít.
1: Jeli jsme skoro 100 kilometrů kvůli tomu.
2: No jasně, tak hele, 100 kiláků není nic, to je co by šutrem dohodil není. Zbytek doběh, to je jasný.
1: Jo,
2: takže dobrý, tak to je možná dobrý tip a oni tam ještě budou pokračovat jako, nemyslím tě jenom to, tenhle kvartet, ale jako celkově s muzikou tam hrajou jako celý týden, nebo jak to tam je v Mělníku?
1: Ne, ten Dvořákův festival se táhne někde od května,
2: aha,
1: nějakých 88 koncertů, takže my jsme si v tom vybírali jak tu vážnou hudbu, tak pár takových jako představení bylo s touhletou rockovou hudbou.
2: Aha.
1: Ty jsme teda koukali navštívit všechny.
2: Dobrý tip, mrknout se na Dvořákův festival v Mělníce, mrknu se na to taky a možná si tam něco z toho vyzobu. Takže...
1: Ale ono to nebylo jenom v Mělníce, já tomu musím teda udělat i trošku propagandu.
2: Klidně udělej.
1: On bude ještě, myslím, i nějaký koncert podobného duchu v Praze, takže v Praze ještě něco takového bude, takže opravdu stojí za to kouknout Dvořákův festival. A užije se tam i krásný rockový hudby.
2: Jasně. No tak víš co, ale zase Praha to je jaký předměstí Mělníka, že jo, takže to je jasný. Kdo by jezdil na vesnici do Prahy, když může být ve městě ve Mělníce, že jo, to je jasný.
1: Jo, ano.
2: Hele, co chcete zahrát na cestu, ať vám to utíká?
1: Hele, já mám jednu takovou prosbu, protože vy jste nějak před chvilkou mluvili o tom, jestli se někdo něčeho přeposlouchal a já jsem strašně dlouho neposlouchal o tu Petřinu. A teď nedávno jsem ho začal poslouchat a byl to takový balzám na nervy. Ale a u toho jsem našel jednu krásnou skladbu s Petrou Janů. Ta skladba se jmenuje Prázdný kraj. A to teda možná, že mě někdo teď bude proklínat, jo, že Petra Janů, že to není úplně ten tvrdý rok.
2: Já myslím, že ne, stojí, že to nebude problém.
1: To stojí si za poslechnutí, ta petřinovská kytara.
2: Jasně.
1: Společně s tím hlasem Petry Janů, to je něco tak nádherného. Tak jestli můžu poprosit o tuhletu věc, která úplně do toho klasického roku nepatří, ale je moc hezká a je to vzpomínka na o tu Petřinu.
2: Hele, já to řeknu takhle, jestli to najdu v naší databázi, tak to pustím. Kdybych to nenašel, pustím něco jiného o to ty Petřiny. Jo, jsme domluvený?
1: Jo, výborně, tak jo.
2: Tak jo?
1: Díky.
2: Tak šťastný. krásnou cestu. Měj se, ahoj. Díky a pozdravuj
1: a
2: ženu.
1: Čau. Pěkný večer všem býťákům.
2: Ahoj. No a já k tomu, co jsme si teď povídali, musím bohužel dodat, že prázdný kraj, který je z desky Jámy, tak ten zrovna tady nemám. Přestože tu mám tedy spoustu písní, které Petra Janhu právě naspívala a který složil Ota Petřina, tak tahle tam mezi nimi není. Nicméně, abychom tedy splnili alespoň tu část, že tedy to bude Petra Janhu a Ota Petřina, tak jsem sáhl po písni Motorest, která si myslím, že udělá radost, je z roku 78 a skutečně text dělal Zdeněk Rytíř a muziku dělal Ota Petřina a zpívá Petra Janhu. Tak já myslím, že i na tu cestu se to docela hodí. Motorest je tady právě teď.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Co se času týče, tak si nemá cenu nic nalhávat. Protože byste zjistili, předpokládám, že řada z vás ty hodiny má a podívali byste se. Takže si řekněme na rovinu, že tu máme 22. a že vstupujeme do poslední třetiny dnešního večera u Repráku na Beatu. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný večer, doufám, že i ta následující hodinka bude pohodová a příjemná a že dáme řeč. Tu řeč můžeme dát na telefonním čísle 210 32 33 34. Těším se na vaše telefonáty. Případně můžete využít i býťanskou apku, kde můžete nahrát vzkaz nějaký přes naše nahrávátko, který tam funguje. Stisknete, namluvíte, odešlete, anebo můžete třeba zkusit i písemně kontaktovat tady studio. I to je varianta. Já myslím, že se můžeme posunout dál do téhletý hodinky a za chvíli se pustíme i do toho povídání. Tady je Asia.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jirka.
2: Kdo jsi? Jirka, jo? Čau, Jirko. Já
1: ahoj.
2: Jsem Ota.
1: Ahoj, Oto.
2: No.
1: Já volám teda na ty závislosti.
2: No.
1: Tak já mám závislost na chalupě.
2: A ty ses nepředávkoval nikdy jako chalupy, že by si fakt jako řekl, hele, já tam teďka nepojedu aspoň 14 dnů, abych měl trošku voraz. To nejde, musíš prostě, seš na ní závislej a nehrozí předávkování, jo?
1: Tady určitě ne, no.
2: Baví tě to? Je to jako takhle, že to je práce na chalupě, to je mi jasný. A baví tě to?
1: Baví mě to, no. Tady se dělá o hodně líp než v práci.
2: Jo, čistíš si tam hlavu prostě.
1: Tak.
2: Jo. A co teď třeba děláš? Co jsi dělal teď o tom víkendu, který máme za sebou? Co jsi konkrétně dělal?
1: Dělám dříví na zimu a starám se o štěně, protože máme nový štěně, máme novýho pejska, takže to je další závislost.
2: Hele, když řekneš, dělám dříví na zimu, tak já si vždycky představím broučky od Karafiata, jo? Ty tam měli vždycky naskládaný toho dříví, pamatuješ se na tu pohádku?
1: Jo, to by bylo hezký, kdyby to takhle bylo.
2: A vždycky měli pak ty haldy toho sněhu a tam v té chaloupce za tím okýnkem tam seděli, měli ty lucerničky. To bylo hrozně hezký, když jsem na to koukával jako dítě na tyhle pohádky.
1: Tak kdyby to takhle šlo, ale tak to by bylo bezvadný, protože zavolal broučky a měl bych od toho.
2: Jo. No a máš na to forichtung nějakou dobrou pilu a tak, jako bereš...
1: Všechno, jasně. Já jsem pečář, takže
2: jasně.
1: Já mám k tomu věc. Jako jsem starší ročník, to jde pomalejc, ale furt to jde.
2: Kolik kubíků dřeva padne na takovou zimu?
1: Ale na zimu dělám 8 kubíků. Na tu chalupu, ale my se nezíme často, takže...
2: Jo. Tak je můžeme vyjmenovat. Jardu kubíku, Láďu kubíku, Pepu kubíku, Vencu kubíku.
1: Jirku kubíka.
2: Jasně. To jo. A topíte, máte pec jako kam na litinový pláty a tak na chalupě?
1: No, máme klasický sporáček na vaření, to jo, ale jinak mám vlastně vložku na vodu.
2: Jo, jo.
1: Máme ještě jako protože máme podkroví velký, takže tam mám to vytápím jako vodou.
2: A trávíte tam teda zimy normálně jako jo? Nejezdíte nějak někam do civilizace?
1: Ne, to je nejhezčí. Když napadne, my jsme z Vysočiny, nebo máme na Vysočině kaupoč, a napadne sníh, tak je tady. To je neznám ještě místo, no.
2: Takže se tam prostě zazimujete, zavrtáte dřeva dost, takže teplíčko a pohodička, nohy v bačkorách u kamen a pohoda. Jo.
1: No taky patrioti tady v tomhle směru.
2: Tak to je super. To je super. Co ti zahraju?
1: Prosím tě, další závislost moje. Něco od Sabatu anebo od Ozzyho. V celku je mi to jedno, ale...
2: Tak dáme ty Sabaty, Ozzyho jsem hrál, tak dáme ty Sabaty.
1: No, tak Sabaty, tak to je jasný. Tak já budu rád, protože to je zase další, to je moje třetí závislost. Jo. Chalupa a Sabaty nebo Ozzy.
2: Jo, a dáváš si je do sluchátek, když třeba štípeš dříví nebo tak?
1: To ne.
2: Nejsi sluchátkovej typ.
1: V autě mi jedou na fest.
2: Jasně.
1: Já jsem old school velký, protože já mám ještě kazeťák v autě, takže já si to užívám, teda jako v tomhle směru. Doma mám vinily, takže...
2: Jo, no tak super, tak to jo, to je docela kazety, ty jo, to už jsem dlouho, ne, tak je to šustí vždycky.
1: Jasně. To fajn.
2: Tak jo, hele, tak si dáme ne z kazety, ale dáme si je z počítače a dáme si Sabaty. Jo, měj se, čau, ahoj.
1: Pro vás a pro všechny víťáky, ahoj.
2: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Píše mi tady přes apku Bíťák Zdeněk. Píše, ahoj o to, já mám teď závislost na Pretty Reckless a na Ellie Venable. Našel jsem si jí, že vystupuje v Anhemu za 20 Eček v klubu, tak tam jedu. Určitě jeď. Ellie Venable je výborná, bohužel nemám jí tady v databázi, abych jí pustil. Nicméně Pretty Reckless ty tady mám, takže ty si dáme teď. No a co se týče Ellie Venable, tak to je kytaristka naprosto fenomenální, tak budu rád, když třeba, až se vrátíš z toho Arnhemu, tak poreferuješ, jaký to tam bylo. Zavoláš třeba do dalšího nějakého večera u repráku a dáme o tom řeč. Tak jo, tady jsou Pretty Reckless.

0: Studiu Beat.
1: Ahoj, Roman, Český Budějovice.
2: Nazdar, Romane, čau, zdravím tě do Českých Budějovic.
1: Ahoj, ahoj. Ale jak jsi říkal s tím předávkováním, no, tak mně se to ještě asi nestalo. Já poslouchám od každýka pro něco, víš co? Takže si myslím, že se mi to ještě nikdy nestalo, protože když mám náladu něco, poslouchám něco, když mám náladu něco jiného, poslouchám něco jiného, takže to se mi ještě asi nikdy nestalo.
2: Hele, já tady mám jeden takový docela zajímavý příběh od Bíťáka Milana, ten mi napsal. Ahoj, o to, jsem muzikou předávkoval jen jednou. Byl jsem v Buchlovicích na dvojkoncertě Jethro Tull a Stromboli. A Jethra si rád poslechnu, ale na konci jsem jich měl až trochu moc. Navíc mě docela zklamali příznivci, skalní příznivci Jethra, protože po výstupu kapely Jethro hromadně odcházeli. Chápu, že to asi není Čále Kávy, tady píše potom. A píše, že vlastně Stromboli ve finále, který hráli po nich, tak paradoxně prej byli jako v lepší formě. Jo?
1: Aha, to zajímavé docela, víc, jako to, no vidíš to, no, to někde asi stát, víc,
2: jako, jo, a no. Tak jako když jdu na takovýhle dvojkoncert, tak asi bych tam vydržel až do konce, přeci jako
1: já
2: je škoda.
1: Já taky, jako přece škoda odcházet, když už na to důvěď jednou, no, tak bych tam taky vydržel, no, určitě, no.
2: Jo, jasně, navíc jo. Stromboli, to si myslím, že stojí za to vidět živě, že jo,
1: určitě,
2: v Čombeho
1: určitě,
2: a tak.
1: Určitě, no,
2: takže, no, takže, určitě. Takže i to se může stát, samozřejmě takovýhle třeba jako nějaký, já. Jakože předávkování. Tak to by se to teda neděje teda.
1: Ne, mě zatím ještě ne, člověče, to zatím ne, jako říkám, to já poslouchám podle nálady, víš co, takže to mám to takový.
2: Hele, já to mám ale podobně, já třeba někdy poslouchám tvrdší rock a to, tak potom třeba jdu a já chodím, já hodně poslouchám, když courám po městě s foťákem, víš, a
1: jo.
2: Vemu pak třeba, a kolikrát je to třeba úplná popina, jako jo, já si to dám do uší, ale jako, jo, že proč ne, no, tak někam ulítnout zase stranou a trošku si oddechnout ty uši od toho, jako od těch kytar a to, tak je to takový. A někdy třeba jazzový věci, musím říct, to mě fakt jako baví.
1: Jo, to taky někdy není špatný, že to má náladu, no, a musím to mít náladu, jasně.
2: Jasný, no, jo, a když to šlape, třeba jsou tam pěkný dechy, tak ono to je fajn.
1: No, jasně,
2: docela.
1: To je tak jasný, jasně.
2: No, co tobě zahraju, nebo co jsi nám chtěl ještě povědět?
1: Jestli by si zahrál od Progresa Planetu Hieronyma Boshe, šlo by to?
2: Planetu Hieronyma Boshe můžu dát. Hele, víš, co je zajímavé, dneska máte většinou takový jako docela náladu na českou muziku, na domácí muziku.
1: Jo, je to zajímavé, no a teďko se hrál Charlie Time, jako to.
2: No, jasně, ale jako jo, ale že některý den třeba se neobjeví nic, že by bylo z domácí, jasně, a některý den to chodí jedno
1: já
2: za druhým.
1: Já podle toho, no, podle toho, co dělám a jak děláme.
2: Jasně. Tak, ale ono to tak je asi, někdy ta nálada prostě taková přijde. Dobře, dáme si Planetu Hieronyma Boshe, dáme si Zdeňka Kluku a Pavla Vaňo. Mimochodem, vždycky si říkám, že Zdeněk Kluka už by si taky zasloužil být v té beatový síni slávy, čověče.
1: Víte, jako taky už, jako já si říkám, jako to už je takové, že zasloužil jako pán, přece jenom trošku taky už, jo, docela, jako to.
2: Minimálně zkusím tady v rádiu lobovat za to, aby byl mezi nominovanýma.
1: Jasně.
2: A pak už je to samozřejmě na hlasech posluchačů, ale věřím tomu, že by nepropadl.
1: Že se určitě najde, otázka, kolik jich bude.
2: Tak,
1: že?
2: Zkusím u Standy Rubáše zalobovat, protože Zdeněk mimo jiný je výborný kamarád. Jo, takže.
1: Ahoj.
2: Jo, tak díky, čau.
1: Ahoj.

cheat on myself. I don't run and hide.

0: Večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Haló, ahoj, tady Býťa Karda. Konečně Karda. Po 10 letech jsem se dovolal.
2: Po 10 letech, 10 let
1: po
2: sedíš...
1: 10 let se snažím.
2: To a... musíš mít normálně pavučiny kolem sebe, když sedíš
1: no,
2: celou dobu
1: možný,
2: u telefonu.
1: Možný, jo. Jo.
2: Úplně zarostlej pavučinama jako ten Ludvík v Hospodě na Mítince.
1: Po 10 letech. Konečně, já jsem velice rád. Takže... kapela samozřejmě Pink Floyd, protože si myslím, že nikdy nebylo nic lepšího.
2: A to se ti nikdy se ti nestalo, že by ses předávkoval Pink Floydama?
1: Ne, věř mě, že ne.
2: Ani,
1: nikdy jsem
2: a,
1: se, ne, ne.
2: A ničím jiným ses nepředávkoval, třeba tou rajskou omáčkou?
1: Ne, ne, samozřejmě, podívej se, je to art rock, jo?
2: Dobře, to teď mluvíme o muzice. Počkej, stop, teď mluvíme o muzice, no. Ale ničím jiným, myslím tím třeba jídlem nějakým, já nevím, šunkofleky, že třeba se zpřeládoval a už se nechtěl.
1: No tak to asi jo.
2: To asi se něco našlo.
1: Jako klasika, smažený sýr, no.
2: Jo, tyhle, smažák, to je něco, hele, to je neuvěřitelný, to je takovej fenomén našeho pohostinství, že ty můžeš mít na jídeláku tisíce různých jídel a lidi přijdou, budou se v tom 2 hodiny hrabat a pak řeknou, dáme si smažák s hranolkama a tatarkou.
1: Přesně. Tam nejsou kosti, tam není tlusté, dokonce, tam není to zkazit, že?
2: Tak, dokonce si to řeknou i tam, kde to v tom jídeláku vůbec není, tak řeknou, jestli by jim nemohl někdo udělat ten smažák.
1: Je to pravda.
2: Zvláštní, člověče, je to takovej náš gastronomický, já to nevím.
1: Já ti řeknu, mám dcerku, která bydlí v Anglii, a když přijedou tady k nám a vezmu je do restaurace, co si dáte? Smažený sýr.
2: Přitom je to taková příšernost. No jo, no, ale tak jako asi to tak funguje. Takže ty bys si chtěl teď Pink Floydy teda zahrát, jako jo?
1: Určitě, protože hele, nikdy se mi neoposlouchali
2: se ti, tak. Neošoupali se.
1: Byl jsem na ně i v 94. a byl jsem na Bridge Floyd, na Australian Pink Floyd, na mušlícky příští rok, březnu 26. do O2 na Australian, takže ne.
2: Jasně.
1: Jedině Pink Floyd.
2: Takže jezdíš i na tyhle ty kapely, které jako už jsou jenom jako náhražka. Ono to zní blbě náhražka, ale oni to fakt hrajou pěkně, no.
1: Krásně. Já jsem tady z Beskyd, z hora, a tady máme na Ostravsku taky revival a to jsou perfektní, fakt, opravdu super. No.
2: No vidíš, tak ty seš utopený v Pink Floydech a to doslova, co ti pustíme teda?
1: Jo, Comfortably Numb určitě.
2: Comfortably Numb, no jo.
1: Tam
2: no
1: je to nejkrásnější solo Davida, takže...
2: Jo? Dobře, budeme vzpomínat na zeď. Tak jo, měj se hezky, díky čau,
1: ahoj. Ahoj, čau, ahoj.
2: No a já k tomu jenom dodám, že je to vlastně poslední muzika, kterou tady v rámci dnešního večera u Repráku pouštím. Tím to neznamená, že potom přijde ticho, to v žádném případě, protože pak se toho tady ujme Martin Vysušil a má pro nás poměrně dost divokých 11 v 11. Těch 11 pecek před půlnocí má totiž podtitul Wild. Takže se máte na co těšit, jenom tak, jak jsem letmo koukl do té nabídky, do toho playlistu, tak tam má Styx, Budgie, Accept, Blue Oyster Cult, Van Morrisona, Suzy Quattro, Journey, zkrátka bude to paráda. Už za chvíli Martin Vysušil a jeho 11 v 11. Tak se mějte, ahoj.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer od mikrofonu ze studia Rádia Beat vám přeje Martin Vysušil. No a to znamená, že startuje další v pořadí už 1015. jedenáctka v 11. A téma po druhé v tomto roce to bude pěkná divočina. Tedy tematicky se budeme věnovat rockovým songům, které mají nějakým způsobem zakomponovánu tu divokost ve svém textu anebo názvu. A ať už je to ta divokost přírodní anebo divokost v nás, je to úplně jedno. Otevřeme ten dnešní večer písní Vana Morrisona z roku 1971, tak, jak ji natočil na své páté studiové album Tupelo Honey. Ten song se jmenuje Wild Night, divoká noc. Ideální začátek pro divokou jedenáctku.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: První vydání divoké jedenáctky začátkem roku 2026 jsme otevřeli songem Born to be Wild kapely Steppenwolf. A já jsem už tehdy říkal, že budeme postupně uvádět všechny covery tohoto songu v těch divokých jedenáctkách. A tady máme Born to be Wild, jak ho udělali Blue Oyster Cult. A dokonce živě v roce 1975.
3: On your feet or on your knees!

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Po divoké noci a konstatování, že jsem se narodil proto, abych byl pěkně odvázaný, pěkně divoký, je tu konstatování, že nějaký chlapík se ocitl přímo v divočině. Album The Grand Illusion z roku 1977 právě obsahuje tenhle ten song, který napsal pro kapelu Styx Tommy Shaw. Man in the Wilderness.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A po ukázce z pera Tommyho Shawa ze 7. studiového alba americké rockové partičky Styx se podíváme na první EP a taky jediné dnes večer. Mají ho na svědomí Budgie. V roce 1980 vydali 4 songy, tedy Extended Play EP, na rozdíl od singlu, kde jsou songy jenom 2, na jedné a na druhé straně, a nazvali ho If Swallowed, Do Not Induce Vomiting. Tedy pakliže spolknete, rozhodně nevyvolávejte zvracení. Budgie a Lesní požár je další song dnešního večera. Wildfire.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Druhý divoký večer na Rádiu Beat s číslem 1015. Byli tu s námi Van Morrison, Blue Oyster Cult, Styx, Budgie a teď přicházejí Accept. Rok 1984 je vročením vydání alba Restless and Wild a stejnojmenná píseň je zařazena právě teď jako pátá v pořadí.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: To byli Udo, Dirk Schneider, Wolf Hoffmann, Hermann Frank, Peter Baltes a Stefan Kaufmann alias Accept. Další kapelou, která se tu objeví se svým příspěvkem do světa divokosti, je ta, kterou v té době tvořili Tommy Iommi, Cozy Powell, Tony Martin, Geoff Nichols a Lawrence Cuttle. Black Sabbath a album Headless Cross z roku 1989 obsahuje song Call of the Wild, tedy něco jako volání divočiny.

0: 11.
1: Na rádiu Beat.
2: Kdo by neznal Suzy Quatro? Už v 70. letech jsme poslouchali její velké hity z pera pánů China a Chapmana. A jedním z nich byl i song s názvem The Wild One. Ovšem, to by nebyla Suzy, aby ten svůj repertoár ze starých časů v roce 1995 nenandala na zbrusunové album What Goes Around, Greatest and Latest a přidala k tomu nějaké nové songy, ale všechno pochopitelně natočila v daleko, řekl bych, tvrdším, rockovějším hávu. The Wild One.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 po 1015. a po druhé věnována divokým věcem. Ať už jsou to ty divokosti v nás, anebo divokosti v přírodě, které můžeme pozorovat, jak se říká, zvnějšku. Po Suzy Quattro vám teď nabídnu partičku Journey, která v roce 2000 vydala album Arrival a na něm song o zdivočelém světě. World Gone Wild.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Jako 9. v pořadí teď přichází s divokým srdcem Doro Pesch. V roce 2002 vydala album Fight a na něm i song s názvem Wild Heart.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Desátá nahrávka z 11 dnešního večera má výraznou českou stopu. A to hned dvakrát, protože nahrávka byla pořízena v rockovém klubu Bunkr v Praze 17. a 18. listopadu 1995. Celé to má na svědomí basák, bývalý basák Jimiho Hendrixe z jeho kapely Experience, Noel Redding a jeho přátelé, mezi které se počítali nebo počítají Anthony Kryžan, Ivan Král, Frankie LaRocca a další. Já vám nabídnu pro dnešní večer jeho verzi songu Wild Thing. Živě z Bunkru z Prahy, Noel Redding.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Byli tu s námi dnes večerou Van Morrison, Blue Oyster Cult, Styx, Budgie, Accept, Black Sabbath, Suzy Quattro, Journey, Doro Pesh, naposledy Noel Redding. A na finále, na úplně poslední píseň, jsem si nechal album Heavy Blues z roku 2015, které natočil legendární kytarista Randy Bachman, kterého si můžete pamatovat ze slavných sestav The Guess Who anebo Bachman Turner Overdrive. Song, který si zahrajeme, pochopitelně patří do dnešního večera, takže divoká texaská jízda nikoho nepřekvapí. Za malou chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a po ní další a další pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže ode mne pro vás je to úplně všechno. Já vám přeji dobrou, krásnou noc, mějte se fajn, ahoj, Martin Vysušil. Wild Texas Ride.

Začátek, úplný začátek máme za sebou pro dnešní večer. Je neděle nebo úterý, teda vlastně podle toho, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu pořadu Hard and Heavy, ale v každém případě je Hard and Heavy a to je ta dobrá zpráva, kterou jsem chtěl začít to dnešní vysílání. Standardu Báš přeje příjemný poslech, čistý signál, jak v té věci, která už dohrála, tak v těch všech, které ještě hrát budou a že toho před sebou máme docela dost, co si budeme vyprávět. No vyprávět si o tom budeme a budeme si k tomu taky hrát. To, čím jsem začal dneska, bylo ohlédnutí za starými časy, za rokem 82 a dost možná je to dneska nejstarší věc, kterou jsem přines, když tak teď okem projíždím ten playlist. Vzpomněli jsme na staré časy kapely Twisted Sister, která vstupuje do takové vlastně nové éry. Někdo může říct, že už to není ono, někdo může říct, že je to ono, to je na každém z vás, který úhel pohledu zvolíte. V každém případě, jak dávno víme, Dee Snider odstoupil z kola ven, řekl a zdůvodnil to tím, že sám na sobě vidí, že by nedokázal podat už takový výkon, jaký by sám od sebe očekával a že by nebylo fér z jeho strany se pokoušet fanouškům tak jakože vnucovat názor, že tohle to jsou ti praví staří dobří Twisted Sister, za což mu vlastně já tak jako tleskám, takže se šel věnovat něčemu úplně jinému, šel se věnovat rodině, u toho si mimochodem zlomil teďko rameno, když se bavil s vnoučaty, tuším, že při basketu se mu povedlo tohleto. Takže Dee Snider má tadyhle tu teďko s takovou pěknou starost, teda nemyslím, že by ta zlomenina byla pěkná, ale myslím ty vnoučata. No a Twisted Sister pod touhle značkou pokračují dál, ovšem se Sebastianem Bachem, což bylo trošku překvapení, když to vyhlásili, teď už platí, že je to právoplatná informace a už mají za sebou taky první vystoupení. Tak toliko tedy k Twisted Sister na začátek toho dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy tady na beatu. Jdeme dál.

0: na beatu.
1: Do diskografie kapely Iron Maiden jsme zabrousili, a sice konkrétně do roku 2000, do tu desku, která obal měla, nebo do dneška, do modra ladění s tím zamračeným mrakem s ksichtem Eddieho, tedy myslím Brave New World, a pak jsme si sáhli ještě po jedné desce a to je vlastně z podobného ranku muziky, ale z úplně jiného koutu světa. A jmenuje se Pedal to the Metal, je z roku 2004. Podepsán je zatím Chris Impellitteri se svou kapelou Impellitteri a to, co dohrálo, se jmenovalo The Iceman Cometh. Jak dobře víte, uplynulý týden byl bohatý na spoustu zpráv ze světa hudby, když to vezmu takhle, bez těch všech možných žánrů a hranic. Některé zprávy byly dobré, některé zprávy byly bohužel smutné. Jedna z nich se týkala i Dolly Parton, což ano, můžete říct, vždyť to byla ženská, která hrála celý život country a je to pravda, ale její legenda, ta dávno překročila hranice country žánru a znali ji všichni a je velmi dojemné, když si člověk třeba pročítá kondolence všech možných metalových muzikantů, včetně těch nejtvrdších, kterým nějakým způsobem prostě v životě ovlivnila a někde si téhleté country babičky, téhleté dámy určitě všimly. Není žádným překvapením, že když si projdete diskografie všech možných metalových kapel, najdete tam bezesporu spoustu countryových předělávek a jednou z nich my budeme pokračovat, taky uděláme takovou vzpomínku na Dolly, zároveň vzpomínku na festival Rockcastle, protože tam Leo Morachioli alias Frog Leap Studios tak byli, no a Jolene, tady tenhle ten nejslavnější hit Dolly Parton, ten už dávno, dávno před mnoha a mnoha lety přetavili v něco metalového. To se psal rok 2007.

Rádio B. Dali jsme Jolene, dali jsme taky něco od Nightwish a sice disco Human to Nature z roku 2020. Já bych si mohl založit normálně věšteckou dílnu, mám ten pocit, protože sotva řeknu něco, jako jsem před týdnem mluvil o solové tvorbě Floriance a zmiňoval jsem, že Nightwish spí a zřejmě budou spát tak ta šípková růženka ještě 100 let. Tak v tu chvíli vyjde zpráva o Tuomase Holopainena, že už má hotových 6 věcí na nové album kapely Nightwish a současné období považuje za kreativně vůbec nejplodnější v historii sebe sama. Tak vidíte, krásně jsem to zakřik a krásně se nám to vrátilo v podobě dobré zprávy. Aspoň tady do té míry, že nová muzika Nightwish vzniká, pracuje se na ní a myslí se na to. Vůbec po mně nechtějte, abych teď říkal nějaký názvy alba a roky vydání a co bude následovat za turné a podobně. To se předpokládám dozvíme, až z Tuomase vypadneme ještě podle mě tak 6 věcí, aby s tím naplnil celé CDčko. No ale dobrá zpráva pro fandy Nightwish, to myslím celkem je. I když nemám nic jiného, než tady tu starou osvědčenou věc jako Noise, která právě teď dohrála. Nové věci, pokud byste se po nich ptali, tak bych ale nějaké našel a v dnešním dílu Hard and Heavy zazní. Jedna z nich právě hned teď. Není to už nová informace, je to už stará informace, že i Camelot pracují na nové muzice. Už jsme se tady o nich bavili, už jsme taky nějakou ochutnávku tady v rámci pořadu Hard and Heavy měli a teď přichází další jedna, velmi čerstvá, čerstvě vydaná, jmenuje se Sanctuary, má právě předznamenávat nové album a taky to, že na novém albu společně s Camelot pracuje spousta lidí, co by vzácných hostů. Mezi nimi třeba může být, v tomhle případě to platí, Clementine Delaunay, tedy tahleta zpěvačka švýcarská, švýcarsko-francouzská, chcete-li, jak vždycky říkáme, dívka útlá jako dvakrát přeložený vítr a spolu s ní taky Ignacia Fernández.

0: Radio Beat.
1: A vím, jak to vnímáte vy, ale za mě je celkem dobrý, že Klementina alespoň na nějakou chvilku sejmula tu svoji pirátskou čapku a začala se věnovat taky něčemu trošku jinému, což mohla být právě ta spolupráce s kapelou Camelot, kterou jsme si pustili před malou chvilkou. Pak jsme sáhli do starých, dobrých vod a částí archivů, a to byly Manowar's Gods Made Heavy Metal. No a teď se můžeme podívat na něco, co spojuje vlastně obé, protože si dáme muziku, která nepatří mezi ty úplně nejnovější a nejčerstvější je z desky Code Red z roku 2023 a je od kapely Primal Fear. Primal Fear budeme hrát, dáme The Flood, ale zároveň vy, kteří už jste si pořídili diáře na příští rok, si můžete začít kroužkovat, protože Primal Fear už vědí, že jejich nová deska je na cestě. Dokonce prozrazují, že se bude jmenovat Shadow Riders a oficiálně bude vycházet 23. dubna roku 2027. Na tehdy byl stanoven datum vydání nového alba a taky se ví, že nové album bude mít singly a ten první se bude jmenovat Vengeance Now. Bude i s videem a měl by být k dispozici někdy před Vánoci. To je taky důvod, proč to takhle můžu říct, ale těžko z toho můžu něco zahrát, protože jsem neukecal nikoho z kapely Primal Fear, aby nám ten single poslali s předstihem. Třeba se mi to ještě podaří v průběhu podzimu pro tuhle chvíli, ale platí, že pokud máte rádi jejich muziku, tak se těšte na jaro příštího roku.

Kdo má rád tyhle ty typické mužské, myslím, že velmi snadno rozpoznatelné vokály, přišel si teď na své a přijde si i dál. Za námi jsou Primal Fear, o kterých byla řeč, tam si myslím, že ta moje úvodní řeč s tím hlasem a vokálem úplně parádně sedí, stejně jako když se řekne Hanzi Kirsch a Blind Guardian. Journey Through Dark je právě teď nabíto za námi v pořadu Hard and Heavy, odehráno v playlistu, odškrtnuto, vidíte, a to jsem ještě neříkal, i když vy už to stejně dávno všichni znáte, protože je to věc obvykle platná. Playlist najdete na webu, Facebooku i Instagramu Rádia Beat. Zjistíte tam tady snadno, i kdybych to neřekl, že to, co jsme teď dohráli od Blind Guardian, bylo z alba Somewhere Far Beyond z roku 1992. No a že teď se přesuneme zase na chvilku zpátky do nového milénia, konkrétně do roku 2014, ke kapele, která už dneska bohužel existující není. Pojďme si připomenout Adrenaline Mob a jejich slavné časy okolo

Společně se švédskými Persuaders jsme se překulili přes celou Rest Nights z desky When Eden Burns z roku 2006 a je to takový, řekněme tomu, že otvírák druhé hodiny pořadu Hard and Heavy, u kterého vás zdraví Standarubáš, ještě v tuhle chvíli tedy ve své části, než sem ke slovu pustím svoje milé drahé kolegy, což musí být Petr Korál, ten přinese dneska nový speciál, který se jmenuje Návratová alba. Ty projdeme spolu s ním u spousty slavných známých značek, které jsou nachystány a už jsou taky v tom playlistu zveřejněném na webu Rádia Beat. Na závěr to pak bude Davis Alem, na které se můžete těšit. No a v téhle hodince se krom jiného můžete těšit třeba zase na nějaké ty novinky, protože nějak mi dneska prostě napadaly do druhé hodiny, kde se jim můžeme věnovat. Tak jednu z nich obstarává třeba Marilyn Manson. O tom tady bylo napovídáno letos víc než dost, protože byl jedním z těch hlavních vystupujících na festivalu Masters of Rock a nutno říct, a znovu to zmíním, že přestože kluk je to teda poměrně divnej, si myslím, že z nás dvou by kámoši moc nebyli, nevím úplně, o čem bych si s ním povídal, ani nepatří mezi jeho skalní fanoušky, tak to jeho vystoupení na Masters of Rock bylo prostě skvělý. Po všech stránkách, ať už tedy po té pěvecké či instrumentální, po stránce světel, která mě úplně uchvátila, protože ta jejich scéna byla vlastně úplně jednoduchá, ale někdo se nad tím musel sakra zamyslet, z kterého úhlu, které světlo udělá, jaký kužel kam, a pak to teda funguje fantasticky. No a navíc ještě zvuk, ten byl prostě taky naprosto geniální v případě koncertu Marilyna Mansona. Tak to jsem se tak jako zasnil zpět teď do reality. Nový single nese název You Can't Die Young. Ten si pustíme za malou chvíli, předtím tady bude Metallica.

0: Radio Beat.
1: Novinka Marilyna Mansona, ta je za námi tady na Beatu. Stejně tak jako Metallica a Staré časy, Don't Tread on Me, kdybyste si chtěli zařazovat, věřím, že by s tím nikdo neměl mít problém, ani když ho ve jedno ráno zbudím, tak je z černé desky z Metly z roku 91. A my se zase zpátky můžeme těšit na nějakou další muziku, kterou tady pro vás mám. A po novince Marilyna Mansona si pojďme dát věc starší, pojďme si připomenout kapelu Children of Bodom a třeba album Fall of the Reaper z roku 2000, a když už budeme na tom severu, tak tam ještě potom nějakou chvilku zůstaneme a taky sáhneme mezi nějaké nahrávky, které jsou z brusu nové, z brusu čerstvé, doprovázené třeba i docela zajímavým a vtipným klipem. Povím vám o tom víc za malou chvíli.

Jak jsem říkal, staří dobří, bottom after midnight, a když jsme na tom severu, tak potom Peter Tegren, kterého jste předpokládám poznali i v případě té skladby, kterou jste někteří možná třeba nepoznali. Je to zase jeden z těch čerstvých singlů nazvaný I Don't Give a Fuck. Tak to je Tegrenovina. Tegrenovina, prosím pěkně, aby jsme v tom měli pořádek, vydaná pod hlavičkou kapely Pain i s tím videoklipem, o kterém jsem mluvil a který doporučuji ke zkouknutí. Myslím, že na všech stránkách týkající se kapely Pain teď povede jasná cesta přímo k tomu, abyste si mohli tuhle tu novou věc pustit, včetně obrazu, což vám já tady v rádiu těžko můžu zprostředkovat, ale jako výzvu to jsem udělal, to nám celkem funguje a jde to. Pain jsou za námi, Sanctuary, tenhle ten All Star Project, který taky už vlastně jenom díky tomu, že se zaposloucháte, tak vám dojde, že se opakovat nemůže, tak ten připomeneme taky. Čas od času sáhnu po té desce nazvané The Year the Sun Died, která vycházela už v roce 2014, strašně to letí. A The World is Wired je jedna z těch věcí, kterou tady pro vás budu mít.

0: Radio Beat.
1: Jedna od Sanctuary ze starých časů z roku 2014, teď pojďme k něčemu, co je zase z nových časů z roku 2026. Vlastně se to váže všechno k 13. listopadu roku 2026, což jak poznáme, tak je to, co ještě nenastalo. Nastane to brzy a dlouhé čekání bude u svého úplného konce, protože toho 13. listopadu vychází album nazvané System Error Humanity a podepsané je kapelou Walls of Jericho, touhletou americkou kapelou, dneska už legendární metalcoreovou, hardcoreovou, nebo jak to nazvat, tou, která vznikla v roce 2001, nebo respektive 2003, nebo respektive 1998, tam je to takový zamotaný v té historii, kterou se teď nebudeme úplně tak jako prodírat a probírat. Co je důležité, že svou zatím poslední desku tahle ta kapela vydala v roce 2016. No One Can Save You From Yourself se jmenovala. A my jsme 10 let museli čekat, než muzikanti umotají zase nějaký nový materiál dohromady, aby nás tím mohli potěšit. Tak jak říkám, 13. listopadu to bude celé plnohodnotné album, ale dneska už to můžou být dvě ochutnávky z něj, protože Walls of Jericho poslali singly hned dva. Jeden se jmenuje The Ascent a druhý se jmenuje Agency. Tady jsou nový Walls of Jericho.

Radio Beat. Walls of Jericho, dvě ochutnávky od nich, čím jsme se dostali tak trošku tvrdší muzice a v tom můžeme, myslím, směle pokračovat. Jednou z těch dalších věcí, kterou tady pro vás mám, je od kapely Municipal Waste. Dlouho jsem o nich nemluvil v Hard and Heavy, ani dneska vlastně nemám úplně něco, co bych tady vytasil z rukávu jako specialitu, špek a informaci, kterou jste nikde jinde než ode mě slyšet nemohli, ale mám tady od nich jejich muziku a to si myslím, že pro ty následující minuty by mohlo stačit. V roce 22 vyšla deska Electrified Brain, podepsaná právě Municipal Waste, takže na tuhletu desku se zaměříme a dáme si třeba Grave Dive.

0: hitu.
1: Za námi Municipal Waste, Grave Dive a taky Turisa s albem Those Were The Days, tedy takový, skoro bych řekl, humorný pohled na staré časy v podání téhleté kapely, u které jsem sáhnul po desce The Heart of Turisa z roku 2001. Jak dobře víte, jak jsme si tady už taky říkali, to Fear Factory se ozývají a chystají taky nový materiál, taky ale zároveň nový zvuk, čemuž se nedá úplně vyhnout, když kapela mění zpěváka, který v případě Fear Factory, co si budeme vyprávět, je dost takovou výraznou součástí. Takže teď je plán takový, že vám pustím staré Fear Factory. Připomeneme si Empty Vision, tu si dáme. Zároveň si ale slíbíme, že Roboticist, tak se jmenuje nový single kapely Fear Factory, právě už s tím novým zvukem, s Milem Silvestrem, tedy novým členem za mikrofonem a vlastně i Petem Webrem, který je dalším novým členem kapely Fear Factory, tady v tom případě za bicími, takže ten si pustíme tady na beatu a příští týden, protože do té doby mám slíbeno, že ten nový single kapely Fear Factory sem k nám do beatu dorazí, ale pokud sbíráte novinky a zajímají vás, tak ještě pořád platí, že tady pro vás nějaké budu mít za malou chvíli. Vydržte.

0: Radio Beat.
1: A došlo na ně, když jsem mluvil o těch novinkách. Shit Factory byla stará věc s příslibem do budoucna a příslib jako takový do budoucna byla ta, která právě teď dohrála, co by Fatal Paradox, tak se jmenuje, a je to čerstvá záležitost od kapely Hatebreed. I ti poslali, i ti vydávají, i ti upozorňují fanoušky se vztyčeným prstem. Pozor, nová muzika je na cestě a takhle tohle to může být jako jedna z těch ochutnávek, které vás můžou tak jako buď to utvrdit v tom, že Hatebreed nestratili nic z toho svého stylu, který se vám třeba v minulosti líbil, nebo to může být právě takový styčený prst s otazníkem, hergo, co se to děje, nechám to na vás, abyste to posoudili, stejně jako to nechám na vás i v případě té další věci, další jedné čerstvé novinky, poslední ode mě pro dnešek odehrané, navazující na to, co jsme si tu už taky před nějakým týdnem dvěma, třema říkali, že pozor, Amon Amarth se nám začínají zvrtávat směrem ke country. To tady pamatuju, tuhletu větu ta zazněla, protože ten jejich pilotní single, který vypouštěli před několika, řekněme, že dny, spíš než týdny, tak byl takovou celkem odbočkou nečekanou, ale milým takovým oživením, to musím dodat taky jedním dechem. Tak další jedna věc se jmenuje Eight Legs of Thunder, tu si pustíme, pak dáme Lamb of God a pak si půjdu po svých, protože se mi sem tlačí Petr Korál. Jeho speciál návratová alba je před námi, Davis a Lem uzavírají dnešní vysílání pořadu Heart and Heavy, tak si to s nimi užijte, býťáci, no a za týden v Heart and Heavy opět naslyšenou.

0: Aktualitu.
1: Příjemný večer, od mikrofonu vám přeje jako vždy v tento čas Petr Korál. Začala třetí hodina dnešního Hard and Heavy a začala skupinou Iron Maiden a jejich skladbou The Wicker Man z alba Brave New World. A tím pádem začal i speciál, který jsem nazval Návratová alba. Jednoduše řečeno, budou to ukázky z desek, které znamenaly nějaký návrat. Nejenom návrat po pauze dané kapely, ale také třeba návrat původního frontmana nebo nejznámějšího člena nějakého, anebo třeba i návrat k hudbě, kterou se daná skupina proslavila. A jeden z těchto případů přesně splňoval i album Brave New World skupiny Iron Maiden, protože jistě nemusím opakovat, že Bruce Dickinson, zpěvák, opustil Iron Maiden v roce 93 na dlouhých 6 let, nebo jak pro koho dlouhých, ale v 99. byl zpátky a hned rok následující už s ním Iron Maiden natočili tuto novinku. Ale nejenom, že šlo o návrat Bruce Dickinsona, ale také kytaristy Adriana Smise. Takže to byl vlastně double návrat, když to řeknu trošku s nadsázkou. A protože to byl návrat opravdu velmi povedený a očekávaný, tak z desky Brave New World si zahrajeme ještě jednu skladbu. Ta nese název The Fallen Angel.